za tím projektem, jinak stojí Matěj Kotouček a Simo Hakalisto, který můžete znát i z jiných projektů. Vydařená věc. Za 14 dní se doufám slyšíme opět naživo. Tak se mějte.

troška mikrofonu. Radio 1, ruší mikrofon. Žádáme posluchači, zachovejte nám přízeň. Závada není ve vašem přijímače. Radio 1 vysílá a zkouší mikrofon. Nepokoušejte se přeladit. Všechno bude dobrý.

0: Takže jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2, pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!

quite the same.

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škoda.

0: Lala.
1: Ne, máma.
0: Lala.
1: Ne, řekni máma.
0: Lala.
2: Tak řekni Radio 1.
0: Lala.

0: Andreji, Andy.
1: Blbě?

0: Tyjo, ten novej Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: zastav
0: že...
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

tu noc, ale tentokrát sedím na obrubáku. Dole pod oknama tvýho bytu ve skrytu duše doufám, že se rozhrnou závěsy. Uvidíš mě a sejdeš dolů, je mi 17, sněží a v ločkám je fuk, co se stane.

Měl jsem za to, že je to ta největší láska. Sadil bych na nás všechno, když jsme utíkali spolu z domu, zimě měli tajnou svatbu pod stromem. Ale to je pryč, vločky zase a zase. Vločkám je fuk, co se stane, že jsem plný naší lásky a jsem na ní sám. S proužkem na krku sedím pod oknem, doufám, že vykoukneš, že se obejmem, ale to se nestane.

0: 21.
1: Prahu čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže v Davidské klubovně. A v neděli 4. října Hype & Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAutu. Podporuje Radio 1.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Fink se vrací do Prahy a sebou berou nové album. Nadčasová hudba, silné písničky bez nostalgie. Meet Factory, 5. října. Force.cz.
4: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
5: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
6: Může to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
5: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
3: Jakub Koenig a Hvězdy. 2. října. Cargo Gallery. Alternativní pop, elektronika, silná atmosféra a živá kapela. Koncert na lodi Cargo. Už 2. října. Další info na cargogallery.cz.
7: Reklama na Radio 1.

Je 6 hodin. Je 6 hodin a já zdravím všechny posluchače Rádia 1. Já jsem Paula Kordová a budu vám pouštět hudbu do 9 hodin a teď už Olivia si Decal s písničkou Lady Love.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na citroen.cz.
3: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Přijímačky, maturity, na to děti připravujeme. Ale co na pracovní život? Zkušený HR ředitel Filip Broš přináší do základních a středních škol celodenní kariérní workshopy. Žákům pomáhá najít jejich silné stránky. Vyzkouší si první životopis i pracovní pohovor. Taková věc, to už chce mít Filipa. Více v sekci workshopy pro studenty na filipebrostečka.com.
6: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
7: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
8: Reklama na Radio 1.

To byly Primal Scream s písničkou Exterminator ze stejnomenného albumu Exterminator z roku 2000. A teď už Rolling Stones, písnička Heaven, kterou jim zmixoval legendární Bob Clearmountain. Je 6 hodin 21 minut a posloucháte Radio 1.

obří oáza outsiderismu. S Kabalem a Tomášem. Každou sudou středu. Call it anything.

0: Reklama Rádia 1.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiatprofessional.cz.
4: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
5: V Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc v akci brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Reklama na Radio 1.

Cold War Kids se spojili s Fantogram a udělali reedici písničky Hang Me Up to Dry z roku 2007. Vyšla jenom teď přednedávnem a to byla ona. A teď už Radio Station od X-Ray. Je to solový projekt Eleny Thorny z kytaristky, zpěvačky a skladatelky z kapely Daughter.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden pro vás máme připraveno 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Novinkou první je skladba Ice Pick Kalamazoo od australského projektu Liars. Ti se chystají vydat své už 11. album v březnu příštího roku.

0: Dáváme si také novou nahrávku kapely The War on Drugs. Ta se jmenuje Who's That? Berlínské elektronické duo Mode Selector patří k našim oblíbeným. Hrajeme si nový single Aorta. Příští rok vyjde jejich nové album. My se na Mode Selector můžeme také těšit živě 3. března v Praze. A pro velký úspěch je tady také další ukázka z aktuálního alba od Arab Strap. Fighting for you. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert anglického hudebníka Finka. Ten zahraje 5. října v Meet Factory.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

To byla Gia a producent Justy DC s písničkou Whisky Cola z únoru tohoto roku a teď už Cool Music, písnička Green Mountain Beauties z alba Wanton Jazz rok 2011. Je 6 hodin 49 minut a vy posloucháte Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
3: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
5: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro šunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a klevr slunečnicový olej v Billa klubu za 24,90 pouze ve středu. Billa, to dobré začíná u nás.
6: Spolek Kašpar, klubovna, Sam Shepard, Sympatico. Temný thriller slavného amerického dramatika. Vyhrocené až brutálně složité situace. Postavy 15 let potlačují dopady svých temných činů a v jeden den se jim to vrátí. Vrchovatě. Jankovský, Bašusová, Coufal, Kristeková, Pospíchal, Kašpar, Klubovna.
7: Reklama na Radio 1.

To byla Alexa Demi s písničkou Leopard Limo a teď vám pustím písničku April Suzanne, ale ne však v původním znění od Roberta Lestra Folsoma, ale po 50 letech se dočkala předělávky od Dua Beach House a to vám teď budu pouštět. Vyšlo to teď v září, je to krásné, tak poslouchejte, je 7 hodin

0: Právě nám dohrávají Massive Attack a Horace Andy, písnička Man Next Door z alba Mezzanine z roku 1998. Je 7 hodin a 8 minut, posloucháte Radio 1.
1: Dáte si?
2: Dal bych si nějaký celodenní hudební speciál, prosím.
1: Takže máme tady Berlín, New York, Londýn, Kanadu, Austrálii, Kalifornii, Brazílii, Japonsko, Ukrajinu, Španělsko, Skandinávii.
2: A smažák nemáte?
1: Den s československou hudební scénou po celý den v úterý 6. října na Rádiu 1.
2: Obslouží vás Robert Procházka, Jiří Štefl, Paula Kordová, Jana Ješková, Lenka Zbořilová a Josef Sedloň.
1: Nechte si chutnat.
3: Partnerem dnes československou hudební scénou je restaurace Beer and Burger u Číšku na Karlově náměstí. Specialista nejen na hamburgery a pivo. U Číšku.cz.

To hrává nám Billie Eilish, písnička Blue. Je 7 hodin 22 minut a teď vám pustím My Baby's Got It Out for Me, alias Terror, Tornado Wallace and Asshole.

0: Reklama Rádia 1.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Yogobelu 150 gramů přikoupit 3 kusů za 9,93 za kus a aktivují kefír v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Haló, prosím vás, já hledám dostupné bydlení.
4: Volaný účastník není dostupný.
3: Bytová krize, ceny nemovitostí, gentrifikace. O tom je nový cyklus přednášek Dostupné bydlení spolku Kruh. Představíme zahraniční architekty a realizace z Barcelony, Berlína, Kodaně a dalších měst. Od března každý první čtvrtek v měsíci ve vybraných pražských sálech. Více informací na kruh.info. Mediálním partnerem je Radio 1.
5: Máš chuť něco změnit? Přihlas se svým týmem spolužáků do výzvy Daruj srdce výboru dobré vůle. Vyberte si neziskovou organizaci ve svém okolí a pomozte tam, kde je to potřeba. Výzva probíhá od 15. září do 23. října 2026. Daruj srdce a udělej svět kolem sebe lepší. Více na darujsrdce.com.
6: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
7: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
8: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
9: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Jungle World, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu.
10: Reklama na Radio 1.

byla Courtney Barnett s písničkou Sight Unseen z nového alba Creature of Habit. A jestli se vám to líbilo, tak skvěle, protože v sobotu zahraje v pražské Meat Factory. Teď už Ota, Efin.

To byla čerstvá novinka s názvem Colors Collide od French 79 a New Constellations. A teď tuzemská kapela od Little Thrills, písnička Faust, která vyšla na počátku tohoto roku. Je 7 hodin 36 minut a posloucháte Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mé maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levanduloveudolí.cz
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
6: Ahoj. Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Byt či nebyt, to je oč nám běží. Byt nebo nebyt, otázka, kterou si klade 15. ročník Mezinárodního festivalu Film a architektura. Téma bydlení jako zásadní součást života. Filmy o architektuře a designu od 30. září do 5. října v Praze, Brně a dalších městech. Více na filmarchitektura.cz.
9: Reklama na Radio 1.

0: That's just how I feel. Reklama Rádia 1.
1: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 12,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
2: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Jakub Koenig a hvězdy. 2. října. Cargo Gallery. Alternativní pop, elektronika, silná atmosféra a živá kapela. Koncert na lodi Cargo už 2. října. Další info na cargogallery.cz.
4: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: Být bydlet obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
9: Reklama na Radio 1.

Byla písnička s názvem Eden Peace od Nabiha Iqbal. Teď si pustíme Poison Girlfriend, písnička Fuck 2 z alba Melting Moment z roku 1992. Je 8 hodin a posloucháte Radio 1. Já jsem Paula Kordová a všichni vás zdravím.

8 hodin a 5 minut a je čas na další novinku. Teď to bude písnička Dream od Nico Rubio. Je to třetí single z alba, které vyjde už v říjnu.

Teď vám pustím písničku Omi, ale ne od Meat Puppets, ale od Nirvány. Je to živák z MTV Unplugged.

0: Kulturní servis.
1: Pozvánka do Meat Factory.
2: Ahoj, tady Karolina z DSMQ Promotion a ráda bych vás všechny pozvala na koncert australské zpěvačky Courtney Barnett, která vystoupí už 3. října v pražské Meat Factory. Tahle hudebnice a kytaristka letos v březnu vydala parádní desku Creature of Habit a píše se o ní, že je to jedna z nejzajímavějších autorek na současné alternativní scéně. Takže pokud vás baví indie rock, indie pop, alternativní rock, tak by vám její pražský koncert rozhodně neměl uniknout. Jako support vystoupí kapela Švábky a vstupenky pořídíte na webu goout.net. Tak si zapište do kalendářů 3. října Meat Factory, Courtney Barnett. Budeme se na vás moc těšit a vidíme se tam.

Tani je název této pecky, kterou vydala britská skupina Kotery teď v srpnu. A teď už Lana Del Rey, písnička High by the Beach z alba Honeymoon. Je 8 hodin 16 minut a vy posloucháte Rádio 1.

0: Our spirit is too rebellious that we cannot be held in these places. This place is too small for us. This kind of way of thinking is too small.
1: CD Non-Stop. Za New Jazzovým projektem Domi and J.D. Beck se skrývá francouzsko-americké duo klávesistka Domitil Degal a bubeník James Dennis Beck. Jejich debutové album Not Tight z roku 2022 vyšlo na prestižní lince Blue Note. A vy si ho vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Non-Stop.

To byl Alex Ebert s písničkou Truth. Je 8 hodin 36 minut a teď nám začíná hrát Daniel Ogrien a Anna Anlund, písnička Idag. Najdete na albu Fastingen 92 z roku 2020.

0: Rádia 1.
1: Máš chuť něco změnit? Přihlas se se svým týmem spolužáků do výzvy Daruj srdce výboru dobré vůle. Vyberte si neziskovou organizaci ve svém okolí a pomozte tam, kde je to potřeba. Výzva probíhá od 15. září do 23. října 2026. Daruj srdce a udělej svět kolem sebe lepší. Více na darujsrdce.com.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jarod prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
4: Tak se na to podíváme. Je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
5: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
6: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
5: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
7: Vsaď se, že zítra budu mít doma delfína.
8: Jasně, a já budu britská královna.
7: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
8: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
8: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
7: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
9: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Třeba rezidencí v Rudolfinu, Max Cooper, Anuška Shankar, Steve Reich a Samara Joy. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
10: Prague Sounds, the festival.
11: Fink se vrací do Prahy a sebou berou nové album. Nadčasová hudba, silné písničky bez nostalgie. Meet Factory, 5. října. Force.cz.
12: Reklama na Radio 1.

Právě nám dohrává písnička Alvarda od La Femme, krásná psychedelie z roku 2016. Album je na měsíc 10 let staré. A dál vám pustím Elodie Gervais, písničku I'm Your Guy, pak Aniku a Molly Lewis. A to už bude všechno. Dneska jsem vám pouštěla písničky od 6 do 9. Po mně nasleduje kolega Zdeněk, můžete se těšit na něj od 9 dál. Já vám přeji krásné ráno a opět se uslyšíme v úterý v československém speciálu. Naslyšenou.

0: Reklamarádia 1.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máš u sebe korunu?
3: Na co?
2: Na novou vanu ze Senesy.
3: Odkud?
2: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
4: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
5: Přijímačky, maturity, na to děti připravujeme. Ale co na pracovní život? Zkušený HR ředitel Filip Broš přináší do základních a středních škol celodenní kariérní workshopy. Žákům pomáhá najít jejich silné stránky. Vyzkouší si první životopis i pracovní pohovor. Taková věc, to už chce mít Filipa. Více v sekci workshopy pro studenty na filipbros.com.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
8: Lelosy, too comfortable to take off.
9: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá Palmovka. www.podpalmovkou.cz.
10: Už vás nebaví jednání a triky prodejců ojetých vozů a nechcete se spálit? Chcete prostě pohodovou koupi, férové jednání a odbornou pomoc?
11: Tak jste u nás na správné adrese. Autocentrum Davokár. Široký výběr prověřených vozů s garantovaným původem a kilometrovým nájezdem.
10: Všechna auta na jednom místě.
11: Autocentrum Davokár. Navštivte nás a určitě si vyberete.
12: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Jungle Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přihlaste se do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu.
13: Reklama na Radio 1.
14: Ahoj, ahoj.
15: Hoj, hoj, hoj.
16: Radio 1.
14: Ahoj.
17: No a ještě jednou ahoj. Tak nějak pár vteřin po 9. hodině vám příjemný poslech Rádia 1 přeje Zdeněk Hnyk. Budeme spolu, jak to tak ve středu bývá, do dnešního poledne. A stejně tak, jak to tak bývá, budu vybírat muziku od zdi ke zdi. A nebo třeba z různých šuplíků. Tohle jsou Fifth Dimension.

dvě asi nejzásadnější pecky ze slavného muzikálu Hair. Tu úvodní nazvanou Aquarius a tu závěrečnou Let the Sunshine In, teď společně ve směsi, tedy medley, předvedli The Fifth Dimension. A tohle je Miss Shirley Bassey. Společně s Purpleheads. What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world

No tohle jsou Boogie Belgic. Skladba, která je postavená na samplu ze slavného songu It Don't Mean a Thing If You Ain't Got That Swing.

0: Rádia 1.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na Citroen.cz.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
7: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
8: Jasně, a já budu britská královna.
7: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
8: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
7: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
8: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
7: No počkej.
9: Více o nabídce na byd.com.
10: Prahu čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže v Davidské klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAuto. Podporuje Radio 1.
11: Reklama na Radio 1.
12: Tak si dáme valčíček. Tohle jsou Beat Architects. Jenom pro pořádek, to jsme na domácí scéně. Tahle věc byla nasazená do naší československé hitparády Velký sedmi asi tak před 14 dny.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB Plus a na podcastech.
4: Jsem hroznej. Já teda taky, ale tak se jmenuje tahle ta věc od dvoře.

domácí scény Jan Fikes a jeho skladba Egal. Cumíry je Egal, já. Já jsem tam nějak zaslech nějakou inspiraci starýma dobrýma Kraftwerk. A proto teď Roboti.

Ještě tomu robotovi musíme sehnat nějakou robotickou holku, že jo? Tohle jsou Die Alten Maschinen. Robot Girl.

obří oáza outsiderismu. S Kabalem a Tomášem. Každou sudou středu. Call it anything.

Portrait of a Blank Slate. To je něco jako portrét nepopsaného listu. To byl Lovejoy.

0: Reklama Rádia 1.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
6: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
7: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na citroen.cz.
8: Ahoj, jsem Štěpán z farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levandulovéúdolí.cz.
9: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
10: Spolek Kašpar, klubovna, Sam Shepard, Sympatico. Temný thriller slavného amerického dramatika. Vyhrocené až brutálně složité situace. Postavy 15 let potlačují dopady svých temných činů a v jeden den se jim to vrátí. Vrchovatě. Jankovský, Bašusová, Coufal, Kristeková, Pospíchal, Kašpar, klubovna.
2: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
11: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
12: Může to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
11: Like Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
13: Fink se vrací do Prahy a sebou berou nové album. Nadčasová hudba, silné písničky bez nostalgie. Meet Factory, 5. října. Force.cz.
14: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: 10. hodina odbyla. Přišel čas kulturního servisu Rádia 1. Je to neuvěřitelný, dneska už je 30. září, středa. A já tady mám festivaly, galerie a program Rádia 1 na závěr. Film a architektura, to je filmový festival na téma bydlení v kině Světozor. A dál je tady Future Gate, to je filmový festival s tématem geopolitika a zdroje v budoucnosti po celé České republice. A ještě je tu Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. A konečně Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Teď galerie, Pražský hrad, druhé nádvoří, obrazárna Pražského hradu. Galerie Středočeského kraje, výstava Milana Cejze, upravit, resetovat a zobrazit více. Národní galerie Praha, Veletržní palác, Edith a Egon. Ikonické kresby Egona Šíleho ze sbírek NGP. Dox, Radka Bodževič, Faust. Galerie hlavního města Prahy Zvon, Bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou. Českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. V Rock Café vystavuje Vladomén. Kunsthalle Praha, Memory of Touch 1. Sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně, Lukáš Macháček, Hanácká. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Via Eternis, výstava o restaurování. Vita Eternis. V Meat Factory v galerii Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty. Studio Prona v Lounech k nové epoše. Zdeněk Pěšánek a Dědictví světla. Galerie Josefa Sudka, Josef Sudek, Železo, ocel, stroj. Kaštan, scéna Unijazzu, Jitka Hilská, Trocha poezie. Karpuchina galerie, Bystrík Klčo, Margita Ivy. You can't return, you are here. European Arts, Sára Konečná a Tereza Štětinová, Zrání. Pragovka galerie, Stanislava Karbušická a Alexandrina Jardnová, Zachytit nit. Sektor 9 na Smíchovské náplavce, Laura Delago, Umbrellas. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Galerie etc. Art, Marian Pala, Stále se vychloubám. Trafo galerie, Siegfried Herz, Velké poledne. Galerie etc. Art, jo, to už jsem říkal, Muzeum Montanelli, Já, Bedřich Dlouhý. Atrium Bořislavka, výstava umělců Alessandry Svatek a Matěje Hrbka, Láska. Galerie C12, Michal Štochl, Head and Shoulders. The Chemistry Gallery, Rozrušená hladina. Galerie moderního umění v Rovnici nad Labem, Aleš Hnízděl plus Daniel Vlček plus Antonín Gazda, Od vlny k tichu, od zvuku k hlubině. Galerie Rudolfinum, 19 hodin, vernisáž výstavy Crested. Tania Lukin, Linklater and Duane Linklater. A konečně vodní tvrz v Jeseníku. Jaromír 99, tam, odkud jsem. No a Rádio 1 vás zve v 18 hodin k poslechu pořadu Jackpot. V 19 začíná pravidelný všednodenní CD nonstop. Dneska Domian J.D. Beck, album Not Tight. Ve 20 hodin Call It Anything, v 21 zátiší a po 22 hodině začíná pořad Po zavíračce. Já pro vás budu mít ještě druhý kulturní servis. Ta druhá část je naplánovaná na 11 hodinu 40 minutu. A jsou tady koncerty a tančíny, filmy, divadla. Je tu i kratoučká rubrika ostatní a samozřejmě program Rádia 1 závěrem.

společenství s předlouhým názvem Rolling Back Blackouts Coastal Fever. A ty vám teď na Rádiu 1 nabízí svůj kousek nazvaný Sunburned in London.

tak jak jsem se při poslechu těchto Rolling Blackouts Coastal Fever vzpomněl na starý dobrý The Smiths. Heaven knows I'm miserable now.

bratři Galárové, kteří nedávno zakopali válečnou sekeru a budou zase snad spolu hrát. Tohle byli Oasis, Supersonic.

0: všechno.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
3: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
2: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
7: Být bydlet obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
11: Akční týdny plné elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
12: Prahu čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže v Zejvické klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAutu. Podporuje Radio 1.
13: Reklama na Radio 1.
14: A zase chvilku domů. Tohle je Petr Linhardt.

0: No a po Petrovi Linhartovi ještě a jejich docela už zapomenutá věc, Sifonový bombometčík.
1: Poslyšte, slečno, můj CO2 válčí na čtyři doby. To málo kdo umí tou poslední dobou, chtěl jsem vám říct, však říkám až nyní, že poslední dobou všímám si, slečno, jak v samoobsluze sluší vám tůze. To vaše mládí však málo se sluší a málo se patří, vyznat se vám. Co někomu patří, chtěl bych být váš sifónový bombometčík.
2: Bombometčík.
1: Chtěl bych být váš sifónový bombometčík. Já dobře vím, že ten mladý muž odvedl z úseku pečiva. Pokaždé v podvečer po šichtě domů vás za ruku vodívá. Proto si od něho
2: vícekrát
1: pečivo
2: kupovat
1: nemohu.
2: Nemohu.
1: Místo něj nosívá
2: v košíku
1: k pokladně bombičky sifonu.
2: Sifonu.
1: Chtěl bych být váš sifonový bombometčík.

0: čtyři doby.
1: Jedna, dva, tři, čtyři.
0: To málo kdo umí chrastit mi po kapsách po cestě domů už od výlohy. Samoobsluhy srdce mi usedá, když vidím ty vaše buclaté prstíčky.

chtěl bych být váš sifonový

0: a jdeme soutěžit. Marně jsem hledal v archivu něco s dostihovou tematikou a vlastně mě nic nenapadlo, jenom deska kapely Queen, The Day at the Races, a tu tady prostě nemám. Soutěžíme s divadlem Kašpar. Weenie a Carter jsou přátelé z dávné minulosti, které rozdělil společný zločin a společně milovaná žena. Jde o zvolna rozplétaný řetězec událostí a vztahů ovlivňujících život několika lidí kolem dostihového sportu. Napínavý a tajemný thriller slavného amerického dramatika Sama Shepherda, který zkoumá jeho oblíbená témata bratrství, zrady, viny, krize identity, úpadku. Režie Jakub Špalek. Telefonní číslo sem do studia je 210-323-919 a připomínám, že vyhraje ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí. Tou správnou odpovědí... Hele, ale nevolejte, ještě jsem neřekl ani otázku. Tady už zvoní telefon. Za tu správnou odpověď nabízím dvě vstupenky na představení Sympatico v klubovně spolku Kašpar v Jindřišské ulici 1. anebo 5. října od 19.30. Bylo by dobré, abyste volali jenom vy, kteří máte zítra anebo 5. října od 19.30 čas, aby ten lístek zbytečně, nebo aby ty lístky zbytečně ne, přišly v niveč. Otázka zní, kdo je autorem divadelní hry Sympatico? A jako nápovědu tady mám za A Tracy Letts, za B Sam Shepherd, anebo za C Neil Simon. Tak který z těch tří pánů pod písmeny A, B a nebo C je autorem divadelní hry Sympatico, kterou režíroval Jakub Špalek? Tak už tady mám teda ty volající nějaký, tak schválně, jo? Kdo je na lince Rádia 1? Tady je Zdenek.
1: Ahoj, tady Markéta.
0: Tak Markéto.
1: Je to Sam Shepherd.
0: Výborně. Ty jsi asi dobře poslouchala zadání soutěže, kde jsem o tom mluvil.
1: Ano, ano, mluvil jsi o tom.
0: Jsi pozorná a dokonce o tom mluví Jakub Špalek v reklamě na to představení Sympatico, takže je to vlastně jasný. Jsi vítězem, předpokládám, děkuji, že zítra nebo 5. můžeš do divadla.
1: Můžu.
0: Výborně.
1: Můžu.
0: Tak mi vydrž, tak skvělý. Tak mi vydrž na lince, prosím tě, hned se dozvíš, jak to bude, jo?
1: Děkuju.

kolega Pavel Bydlo, řečený MC, anebo taky OO a FX, ale co jiného, udělal remix pro Editors. Tahle věc se jmenuje Bullets.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable?

0: Kalašnikov.
1: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 tisíc korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
3: Haló, prosím vás, já hledám dostupné bydlení.
4: Volaný účastník není dostupný.
3: Bytová krize, ceny nemovitostí, gentrifikace. O tom je nový cyklus přednášek Dostupné bydlení spolku Kruh. Představíme zahraniční architekty a realizace z Barcelony, Berlína, Kodaně a dalších měst. Od března každý první čtvrtek v měsíci ve vybraných pražských sálech. Více informací na kruh.info. Mediálním partnerem je Radio 1.
5: Beetle Cannes. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Cannes je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beetle Cannes od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
6: Jakub Koenig a hvězdy. 2. října. Cargo Gallery. Alternativní pop, elektronika, silná atmosféra a živá kapela. Koncert na lodi Cargo. Už 2. října. Další info na cargogallery.cz.
7: Reklama na Radio 1.

tak to jste asi poznali, Depeche Mode, písnička Poison Heart. No a hlas Davea Gehena ještě jednou, tentokrát s tou jeho bokovkou kapelou Soul Savers. Shut Me Down se to jmenujeme.

Gahan a jeho kapela Soul Savers v písnici Shut Me Down. A ještě jednoho depešáka tady mám, bývalýho člena Depeche Mode, Alana Wildera. Tohle jsou Recoil.

0: Rádio 1. Větší než ještět.
1: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Dáte si?
1: Dal bych si nějaký celodenní hudební speciál, prosím.
0: Takže máme tady Berlín, New York, Londýn, Kanadu, Austrálii, Kalifornii, Brazílii, Japonsko, Ukrajinu, Španělsko, Skandinávii.
1: A smažák nemáte?
0: Den s československou hudební scénou po celý den v úterý 6. října na Rádiu 1.
1: Obslouží vás Robert Procházka, Jiří Štefl, Paula Kordová, Jana Ješková, Lenka Zbořilová a Josef Sedloň.
0: Nechte si chutnat.
2: Partnerem dnes československou hudební scénou je restaurace Beer and Burger u Číšku na Karlově náměstí. Specialista nejen na hamburgery a pivo. U Číšku CZ.
3: No a tak po upoutávce na den s československou hudební scénou jsou tady domácí Digital Illusion. No more secrets.

0: Reklama Rádia 1.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
3: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Jungle World, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijďte sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu.
4: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Ahoj, jsem Štěpán z farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levanduloveudolí.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Přijímačky, maturity, na to děti připravujeme. Ale co na pracovní život? Zkušený HR ředitel Filip Broš přináší do základních a středních škol celodenní kariérní workshopy. Žákům pomáhá najít jejich silné stránky. Vyzkouší si první životopis i pracovní pohovor. Taková věc, to už chce mít Filipa. Více v sekci workshopy pro studenty na filipebrostečka.com.
8: Elektroničtí pionýři se vrací zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
9: Reklama na Radio 1.

Radio 1 dohrála Jenny Beth. Písnička se jmenovala I Still Believe. No a teď už Cloakroom. Bad Larry.

Plzeň, město v západních Čechách. První zmínky pocházejí z roku 976. Opravdového rozmachu dosáhla Plzeň až po roce 2016, kdy zde začalo vysílat Rádio 1.

Dandy Warhols, The Dandy Warhols a jejich aktuální deska Pin Ups a zní Rain.

Bezmála 40 let starý hit kapely Cult Rain zpracovala na své aktuální desce kapela The Andy Warhols. Ta původní nahrávka vyšla téměř přesně před 39 lety 27. září 1985.

Nic na plat, 11.40 odbylo, mám pro vás kulturní servis. Dneska je středa 30. září 2026 a teď tady mám koncerty a tančírny, filmy, divadla. Je tu i rubrika Ostatní a program Rádia 1 na závěr. Koncerty a tančírny. V Kaštanu na scéně Unijazzu ve 20 hodin Iva Hejnová band a taky L a K na duši. V Rock Café v 19 hodin The Deer Hunter. V Jazz Doku ve 20 hodin GA20, vynikající. Kdybych mohl, určitě bych šel. Fuchs 2, Kiss Facility. Palác, Akropolis 1930, Katarzia, Křest Alba a jako support Mjaulau a Vojtik. Cargo Gallery 19 hodin, Life Aid for Serbia, number 5. Scheisser, Bitter Lemon a Turbo Trans Tuti, Turisty a Acid Row a taky Jakub Šimanský a Nikolas Roy Arnhofer. Teď filmy. Edison Film Hub 16.30 Guru a v 19 hodin Čtyři sestry. Kino pilotů v 18 hodin Tichá přítelkyně a ve 20.45 V srdci divočiny. Městská knihovna v Praze v 17 hodin Veřejný prostor Františka Skály. A kino Dlabačov v 18 hodin Romeria a ve 20 hodin Proč bychom se nezabili. Teď divadla. Divadlo v Celetné v 19.30 Úča musí pryč. Studio hrdinů v 18 hodin Aparát. Švandovo divadlo v 19 hodin Smrt mu sluší. Divadlo Bravo v 19 hodin Armagedon. Jatka 78 v 19.30 Gorila. Meat Factory 20 hodin Mimo dosah. Divadlo v Dlouhé v 19 hodin Vegetariánka. Divadlo D21 v 19.30 Zločin a trest. Divadlo pod Palmovkou v 19 hodin Projekt Manhattan a v 19.30 Komikaze, komická improvizace. Divadlo X10 v 19.30 Vojcek, jednorozměrný člověk. A divadlo Minor v 18 hodin Rodinný trenažér. A ještě tu kulturní stanice Galaxie v 16.30 premiéra Tyhle. Na kraji krajina. Adaptace přístupné i pro slabozraké a nevidomé. V rubrice Ostatní čtu. V parku před letohrádkem Portheimka na Smíchově od 18 hodin Literatura pod širým nebem Ivana Pecháčková. A kampus Hybernská od 19 hodin diskuze Kreslit osobní je politické. No a na Rádiu 1 v 18 hodin Jackpot. V 19 potom CD Nonstop Domy and JD Beck Not Tight. To je album, který vám dneska pustíme. Ve 20 hodin Call It Anything, v 21 zátiší a od 22 hodin potom pořad Po zavíračce. Kulturní servis má i svoje reprízy. První část, kterou jsem čet v 10, vám přednese některý z mých kolegů ve 13 hodin. A tu, co jsem čet teď, uslyšíte v repríze v 16.15.

další cover verze, která se mi dneska vloudila do mýho setlistu. Beck na svý poslední desce udělal hned několik cover verzí slavných hitů. Tohle je písnička, kterou nahráli už před 73 lety The Flamingos. I only have eyes for you. Původní nahrávka z roku 1953. No a tohle byl Mr. Beck Hansen.

11 hodin a 50 minut. No a přišel čas, abych se s váma rozloučil. Cherry Glazer a písnička Sugar, to je teď, co se rozeznívá na vlnách Rádia 1. No a potom ještě moje milovaní, nebo mý milovaní Alabama Shakes. V čele ze skvělou Brittany Howard a písnička Another Life. Mějte se krasopisně, užívejte babí léto. Od mikrofonu Rádia 1 se loučí Zdeněk Hnyk a naslyšenou zase ve středu za týden mezi 9 a 12.

0: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds. Festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Třeba rezidencí v Rudolfinu, Max Cooper, Anuška Šankár, Steve Reich a Samara Joy. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
4: Prague Sounds, the festival.
5: Máš chuť něco změnit? Přihlas se svým týmem spolužáků do výzvy Daruj srdce výboru dobré vůle. Vyberte si neziskovou organizaci ve svém okolí a pomozte tam, kde je to potřeba. Výzva probíhá od 15. září do 23. října 2026. Daruj srdce a udělej svět kolem sebe lepší. Více na darujsrdce.com.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín Protein 100 gramů za 42,90 a Chibo Espresso nebo Café Crema 1 kg jen za 369,90. Byla, to dobré začíná u nás.
7: Byt či nebyt, to je oč nám běží. Byt nebo nebyt, otázka, kterou si klade 15. ročník Mezinárodního festivalu Film a architektura. Téma bydlení jako zásadní součást života. Filmy o architektuře a designu od 30. září do 5. října v Praze, Brně a dalších městech. Více na filmarchitektura.cz.
8: Prahu čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže v Zejvické klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAuto. Podporuje Radio 1.
9: Reklama na Radio 1.

0: Rádio 1, to mají mazlíčkové rádi.
1: Je poledne a po Zdendovi Hnykovi vám od mikrofonu Rádia 1 přeje krásné středeční odpoledne. Dnes místo Davida Pomahače Ellen. Strávíme společně čas až do 15. hodiny. Hezké odpoledne a příjemný poslech Rádia 1.

Londýnská elektronická dvojka Dusky vydala právě album Signals a my jsme si z ní hráli hned tu úvodní s názvem Bindweed. Předtím Portishead, s těmi jsme se vrátili do roku 1994 s deskou Dummy a skladbou Numb. No a před námi je aktuální kousek od Davida Benjamina Smitha Lymana z Oklahomy. A to je Vanou Benja a jeho kousek s názvem Light Rope.

0: Ahoj, jsem Štěpán z farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levandulovéúdolí.cz
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
3: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Dnes hrajeme o občanství. Kdo vyhraje, zůstane na této straně hranice. Ostatní nedostanou nic.
8: Dříve se říkalo, že historii píší vítězové. Dnes ji píšou ti, kdo nastavují algoritmy.
7: Protože kdo je Bůh? Bůh je ten, v koho věří.
8: Ester Boll, Infračervené.
7: Divadlo Meat Factory.
9: Reklama na Radio 1.

0: Silver Springs, čtveřice týpku, co se potkali na studiích v Americe, celkem mezinárodně poskládaná, ale potom žili a působili v Čechách. Will We Go On, to je kousek z jejich EP Limbo z roku 2017 a myslím, že už nefungují, že zpěvák se vydal na solovou dráhu. Předtím teda aktuální kousek s názvem Not Enough, no a na začátku David Bowie a Life on Mars.
1: Obří oáza outsiderismu s Kabalem a Tomášem. Každou sudou středu Call it anything.

0: Fink a jeho deska Hard Believer, 12 let staré album, ze kterého si hrajeme skladbu Pilgrim, předtím Rosalía a Hentai. No a ve 12 hodin a 33 minut je čas na naší dnešní soutěž.
1: Soutěž Rádia 1.
0: A my soutěžíme s B2Can, 13. ročník filmové přehlídky B2Can. Opět přináší snímky z letošních prestižních festivalů. Vidět můžete například oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjadniceva, Hypnotickou, Noir Odysseu Nikolase Bindinga Refna, Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadat. Filmová přehlídka B2Can se uskuteční od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací na B2Can b2can.cz. Telefonní číslo do studia je 210-323-919 a cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí, jako vždy. Výhrou jsou dvě vstupenky na promítání v rámci festivalu B2Can dle svého výběru v hlavním festivalovém kině Edison Film Hub. No a na co já se vás ptám? Ptám se na to, z jakých filmových festivalů vybírá přehlídka B2Can své filmy.

0: halo, halo, tady Alan, Rádio 1.
1: Ahoj, tady Michal.
0: Ahoj.
1: Prosím tě, já musím, že to je z Berlína, z Benátek a z Cannes.
0: Výborně, Berlín, přesně tak si, přesně tak to je, Berlín, Benátky a Cannes. Je B2Cannes a vybrat si budeš moc i ty a ještě pozvat někoho do Edison Film Hub v rámci B2Cannes. Gratuluju, zůstaň na telefonu, aby jsme se domluvili, jak si to převezmeš. Děkuji.

12 hodin 41 minut, posloucháte Rádio 1, k soutěži nahrál DJ Fresh, Daniel Edward Stein, britský DJ a producent, jeden z hlavních členů Bad Company. Tohle je z jeho solo desky Popilo, skladba Gold Dust. Tohle jsou Future Islands a Find Love.

0: dosněla nám Zola Jesus The Fall, předtím Fuck Buttons, Surf Solar a za chvilku si dáme taky jednu česko-slovenskou záležitost Bene a Šiko featuring Homeboy Sandman a Hey Siri.
1: Reklama Rádia 1.
2: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte

0: pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
1: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na citroen.cz.
2: Máš u sebe korunu?
3: Na co?
2: Na novou vanu ze Senesy.
3: Odkud?
2: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
4: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
5: Přijímačky, maturity, na to děti připravujeme. Ale co na pracovní život? Zkušený HR ředitel Filip Broš přináší do základních a středních škol celodenní kariérní workshopy. Žákům pomáhá najít jejich silné stránky. Vyzkouší si první životopis i pracovní pohovor. Taková věc, to už chce mít Filipa. Více v sekci workshopy pro studenty na filipbros.com.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mé téma Somix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
8: Fink se vrací do Prahy a sebou berou nové album. Nadčasová hudba, silné písničky bez nostalgie. Meet Factory, 5. října. Force.cz.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Reklama na Radio 1.
12: Synthetic computer. It was through the computer, didn't it? I am about to get
13: more. Yeah. Track is home, boy. What's up?
14: Yeah, yeah, all that synthetic, all that computerized.
13: Yeah.
14: You know, it serve a purpose. But you better not run wild with that.
13: Yeah.
14: There ain't nothing like the real thing to make you feel things.

Je to tak, pár vteřin před 13. hodinou je tady kulturní servis na středu 30. září. Svátek mají Jeronýmové, všechno nejlepší a my se podíváme na festivaly, galerie, samozřejmě i program Rádia 1. Festivaly, film a architektura, filmový festival na téma bydlení v kině Světozor, Futuregate, filmový festival s tématem geopolitika a zdroje budoucnosti po celé České republice. Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Galerie Pražský hrad, druhé nádvoří, obrazárna Pražského hradu. Galerie Středočeského kraje, výstava Milana Zeisse, upravit, resetovat, zobrazit více. Národní galerie Praha, Veletržní palác, Edith a Egon, ikonické kresby Egona Šíleho ze sbírek Národní galerie Praha. Dox Radka Bodževič, Faust, galerie hlavního města Prahy, dům u kamenného zvonu, bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstava Osudy psané válkou. Českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. Rockcafé Vlado Maen. Kunsthalle Praha Memory of Touch One. Sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně Lukáš Macháček, Hanácká. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze Vita Eternis, výstava o restaurování. Meat Factory, galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty. Studio Prona v Lounech, k nové epoše, Zdeněk Pešánek a dědictví světla. Galerie Josefa Sudka, Josef Sudek, železo, ocel, stroj. Kaštán, scéna Unijazzu, Jitka Hilská, trocha poezie. Karpuchina Gallery, Bystrík Klčo, Margarita Ivy, You Can't Return, You Are Here. European Arts, Sára Konečná, Tereza Štětinová, Zrání. Pragovka Gallery, Stanislava Karbušická a Alexandrina Jordanová, Zachytit nit. Sektor 9 na Smíchovské náplavce, Laura Delgado, Brales, Chvalský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní. Galerie etc. Art, Marian Pala, Stále se vychloubám. Trafo Gallery, Siegfried Herz, Velké poledne. Muzeum Montanelli, Já, Bedřich Dlouhý. Artium Bořislavka, výstava umělců Alessandry Svatek a Matěje Hrbka, Láska. Galerie C12, Michal Štochl, Head and Shoulders. The Chemistry Gallery, Rozrušená hladina. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Aleš Hnízdil a Daniel Vlček. Aleš Hnízdil, Daniel Vlček a Antonín Gazda. Od vlny k tichu, od zvuku k hlubině. Galerie Rudolfínum, v 19 hodin se tam uskuteční vernisáž výstavy Crested. Tania Lukin, Linklater and Duane Linklater. Vodní tvrz v Jeseníku, Jaromír 99, Tam, odkud jsem. Na Rádiu 1 v 18 hodin Jackpot, 19 hodin CD nonstop, dnes Domy and JD Beck a deska Not Tight. Ve 20 hodin Call It Anything, v 21 hodin Zátiší a ve 22 hodin Po zavíračce.

0: 13:13, dozněli nám Editors A Ton Of Love, předtím Georgia, Be Free, no a ještě předtím Eels a Bone Dry.
1: Dáte si?
2: Dal bych si nějaký celodenní hudební speciál, prosím.
1: Takže máme tady Berlín, New York, Londýn, Kanadu, Austrálii, Kalifornii, Brazílii, Japonsko, Ukrajinu, Španělsko, Skandinávii.
2: A smažák nemáte?
1: Den s československou hudební scénou po celý den v úterý 6. října na Rádiu 1.
2: Obslouží vás Robert Procházka, Jiří Štefl, Paula Kordová, Jana Ješková, Lenka Zbořilová a Josef Sedloň.
1: Nechte si chutnat.
3: Partnerem dnes československou hudební scénou je restaurace Beer and Burger u Číšku na Karlově náměstí. Specialista nejen na hamburgery a pivo. U Číšku.cz.

Dozněli nám Fools, hráli jsme si kousek s názvem Inhaler, což byl single, který ohlašoval jejich třetí studiovku Holy Fire, která vyšla v roce 2013, předtím Georgia Smith a With You. A před námi jsou Young Father, shodou okolností taky si dáme kousek z jejich třetí studiovky z desky Coco Sugar z roku 2018. Dáme si skladbu In My View.

0: Reklama Rádia 1.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
3: Jakub Koenig a Hvězdy. 2. října. Cargo Gallery. Hvězdy, hvězdy. Alternativní pop, elektronika, silná atmosféra a živá kapela. Koncert na lodi Cargo už 2. října. Další info na cargogallery.cz.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
5: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
6: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
7: Může to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
6: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
9: Spolek Kašpar, Klubovna, Sam Shepard, Sympatico. Temný thriller slavného amerického dramatika. Vyhrocené až brutálně složité situace. Postavy 15 let potlačují dopady svých temných činů a v jeden den se jim to vrátí. Vrchovatě. Jankovský, Bašusová, Coufal, Kristeková, Pospíchal, Kašpar, Klubovna.
10: Reklama na Radio 1.

0: Do roku 1997 jsme se vrátili z Guano Apes a předtím to byli ministry, naopak aktuální čerstvá deska Hate to Go, letošní Hate to Go Take Out or Delivery a skladba Burned Out. No a ještě předtím taky aktuální kousek od Sampa the Great s názvem Simon Says. Teď se podíváme na novinky Hitparády.
1: Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připraveno 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Novinkou první je skladba Ice Pick Kalamazoo od australského projektu Liars. Ti se chystají vydat své už 11. album v březnu příštího roku.

0: Dáváme si také novou nahrávku kapely The War on Drugs. Ta se jmenuje Who's That? Berlínské elektronické duo Mood Selector patří k našim oblíbeným. Hrajeme si nový single Aorta. Příští rok vyjde jejich nové album. My se na Mood Selector můžeme také těšit živě 3. března v Praze. A pro velký úspěch je tady také další ukázka z aktuálního alba od Arab Strap. Fighting for you. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert anglického hudebníka Finka. Ten zahraje 5. října v Meet Factory.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: of love. I went to the garden of love.
1: Báseň Williama Blakea The Garden of Love v podání Moniky Načevy a Tima Wrighta z jejich společného alba The Sick Rose, které vyšlo v roce 2010. Předtím dva aktuální kousky, jednak to byly Kneecap a Kay Tempest a skladba Irish Goodbye. A předtím to byly Gorillaz, kteří se zase ve skladbě The Happy Dictator dali dohromady s dvojicí z Kalifornie, bratrskou dvojicí Sparks. Před námi je Kevin Morby a Javelin.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
2: Vsaď se, že zítra budu mít doma delfína.
3: Jasně, a já budu britská královna.
2: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6 990 korun bez DPH měsíčně.
3: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
3: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
2: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
4: Být bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
5: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
6: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Prahu čekají dva výjimečné koncerty. V sobotu 3. října belgická kapela AO, podmanivý mix elektroniky, art popu a portugalského saudáže z Jejvické klubovně. A v neděli 4. října Hype and Dash, svěží ukrajinský jazz protkaný elektronikou, hip-hopem a rockovou energií. Kafe v lese v rámci Prague Autobox. Vstupenky na GoAuto. Podporuje Radio 1.
8: Reklama na Radio 1.
9: Máme 2 minuty po 14. hodině a to je čas na náš dnešní rozhovor. Já už vítám ve studiu Helenu Novotnou. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Helena je PR manažerka festivalu Design Blog, o kterém si budeme povídat a Design Blog je akce, která samozřejmě posluchači Rádia 1 velmi dobře znají. Už je to 28. ročník, je to možný?
10: Je to tak.
9: Je to 28. tak. Neuvěřitelný. Tak já vás samozřejmě poprosím, letos zajímavé téma a to je světlo. Takže rovnou poprosím, abyste nám představila vlastně ten letošní ročník z hlediska tematického a pak se posuneme dál.
10: My jsme si téma světlo vybrali, protože s ním design pracuje na několika rovinách. Můžeme ho chápat jako praktický nástroj, jako technologický fenomén, opravdu je to výrazný prvek architektury a vlastně také i myšlenkový symbol a my jsme rádi, že vlastně každý návštěvník jakékoliv kulturní akce, například festivalu Design Blog, vždy odchází takový lehce osvícený a proto tedy letos je téma světlo celého festivalu.
9: A vždycky je spojen Design Blog samozřejmě se zajímavými lokacemi, taky objevuje nová místa nebo místa, která dostaly nový život, tak představte prosím letošní lokace Design Blogu, kde se bude všude odehrávat.
10: Letos se festival koná celkem na 5 lokacích, takže opravdu se opět o něco rozrostl. Kdybych to měla vzít postupně, tak takovým hlavním místem, kde je opravdu koncentrováno spousta akcí, doprovodného programu, výstav, ale také instalací designérů a firem, je Veletržní palác Národní galerie Praha. Tam najdou hosté například Design Blog Stage, kde poběží přednášky a diskuze po celých 5 dnů, kdy se festival koná. Dále tam bude doprovodný program pro dospělé i pro děti, různé workshopy a samozřejmě také stovky instalací jak designérů, ať už etablovaných, začínajících, čerstvých absolventů designérských škol, tak tam také najdou hned v přízemí desítky firem a značek, které tam budou představovat své nové kolekce.
9: Design Blog taky každoročně uděluje ceny a oceňuje samozřejmě jak ty mladé začínající autory, tak taky uznání přináší za celoživotní dílo, kdo bude letos tím oceněným.
10: Ta hlavní ocenění se vlastně předávají ve dvou dnech, a to ve čtvrtek, kdy se předávají ceny Design Bloku, Design Block Awards, a potom v sobotu se předávají ceny Diploma Selection, a to je soutěž pro mezinárodní diplomanty. Tu hlavní cenu, tu nejprestižnější, která je udělována každý rok za mimořádný přínos světovému designu, si letos přijede převzít nizozemská hvězda světového designu, kterým je Marcel Wanders. Takže ten převezme to hlavní ocenění letos, a určitě bych návštěvníky poslala také, vrátím se k těm lokacím ještě, my jsme zatím stihli jenom ten Veletržní palác, ale právě ve Veletržním paláci úplně nahoře v pátém patře bude k vidění i židle od Marcela Wanderse, taková poměrně temná, opravdu je to jenom výrazný kus, výrazný návrh, a návštěvníci tam najdou v rámci výstavy jménem Design Block Selects, což je naprostá novinka, letos se koná úplně poprvé, a je to vlastně takový opravdu výběr 28 velice speciálních kusů designu, například od Marcela Wanderse nebo od značek Moser, Vitra a podobně, a letos se tady koná první ročník.
9: Krásný je, že Design Block nejenom představuje to úplně nejnovější ve světě designu, ale jako připomíná by i ty krásné věci z minulosti. Mě zaujaly právě jako milovníka retra, mě zaujala ta výstava svítidel, který myslím, že spousta skvělých českých designérů nebo československých v té době, tak kde bude tohle k vidění?
10: Mm-hmm. Jedná se o výstavu Retrolamp, která připomene příběhy, zapomenuté příběhy československého designu. K vidění bude v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze. Rovnou zmíním, protože Design Block je vždycky hodně nabitý, je toho hodně, že tato výstava a některé další neskončí v neděli 11. října, ale bude pokračovat dále až do listopadu. Některé další výstavy potrvají až do nového roku. Za výstavou Retrolamp stojí kurátorka Eva Slunečková a rozhodně bych jí doporučila všem generacím samozřejmě, ale rozhodně bude zajímavá v tom, že spousta lidí tam pozná lampy, které možná měli doma rodiče, prarodiče, možná stále mají na chatách, chalupách, na půdách a tak. Jsou to známé designérské kousky, ale málo kdo ví, kdo za nimi stojí, protože ta jména známá nejsou, ale právě o tom ta výstava je, aby i na ně padlo trochu světla.
9: No a můžeme si ještě představit třeba i nějaké, kdo vlastně v rámci toho Design Bloku se bude ještě účastnit, protože samozřejmě není to jenom o těch hlavních akcích, ale je do toho zahrnutý i spousta malých různých studií, tak jasný, nemůžeme tady vyjmenovat, to je úplně jasný,
10: je
9: ale jenom
10: těžké.
9: Tak namátkou třeba, co zaujalo vás, nebo...
10: Určitě. Čím teď začít? Designéry, menší studia najdou návštěvníci jak ve Veletržním paláci, potom určitě doporučím zajít právě do Umělecko-průmyslového muzea, a potom do jízdárny Pražského hradu, kde budou designéři zastoupení v rámci výstavy Highcraft. Když skončím třeba právě v té jízdárně, je tam designér Jiří Krejčeřík, který je letos zapojen do několika projektů, ale právě tam bude mít svoji vlastní instalaci. Dále tam bude k vidění tvorba Maxima Velčovského, designérky módní Hany Zárubové, potom tam budou k vidění šperky od Márie Kobelové, a naopak už velice známá designérka šperku Janja Prokyč tam představí svoji uměleckou tvorbu, takže nepůjde o šperky, ale půjde o sochy z různých materiálů. Kam bych ještě návštěvníky poslala za designéry? Určitě tady ten Veletržní palác, tam se představí několik modních projektů, například tam budou vystaveny klobouky Sochohec, bude tam spousta dalšího a také mnoho šperků, například projekt Love is Blink.
9: Tak možná bychom mohli, ještě vlastně jsme vůbec nezmínili ten termín, je to od 7. do 11. října a mohli bychom vlastně posluchače asi taky pozvat někam, kde najdou ten kompletní program, což předpokládám, že jsou stránky design bloku.
10: Je to tak. Design blok vlastně začíná přesně za týden. Pro veřejnost startuje ve středu 7. října, koná se do neděle 11. října a veškeré kompletní informace jsou k nalezení na webu design bloku, anebo také určitě doporučím kouknout na sociální sítě, asi nejvíce na Instagram, kde postupně se budou objevovat různá doporučení, video, průvodci a podobně, takže spoustu informací a takových zajímavých tipů najdou návštěvníci i tam.
9: Tak já moc děkuju za rozhovor. Mým dnešním hostem byla Helena Novotná, PR manažerka festivalu Design Blok, a srdečně vás na něj zveme od 7. října. Děkuji.
10: Také moc děkuji za pozvání.

Dead Can Dance, Children of the Sun, předtím Borce v Kanada, Reach for the Dead. No a ještě nám k rozhovoru hrál Thomas Newman, Dead Already, ústřední melodie americké krásy. Před námi Vegina Headache a The Joy Is Ours.

0: Forms are temporary. Feelings are temporary. Consciousness is temporary. Remember, you are dust, and unto dust you will return.
1: Reklama Rádia 1.
2: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
4: Haló, prosím vás, já hledám dostupné bydlení.
5: Volaný účastník není dostupný.
4: Bytová krize, ceny nemovitostí, gentrifikace. O tom je nový cyklus přednášek Dostupné bydlení spolku Kruh. Představíme zahraniční architekty a realizace z Barcelony, Berlína, Kodaně a dalších měst. Od března každý první čtvrtek v měsíci ve vybraných pražských sálech. Více informací na kruh.info. Mediálním partnerem je Radio 1.
6: Beetle Khan. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Khan je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beetle Khan od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b20.cz.
7: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
8: Dnes hrajeme o občanství. Kdo vyhraje, zůstane na této straně hranice. Ostatní nedostanou nic.
9: Dříve se říkalo, že historii píší vítězové. Dnes ji píšou ti, kdo nastavují algoritmy.
8: Protože kdo je Bůh? Bůh je ten, v koho věří.
9: Ester Boll, Infračervené.
8: Divadlo Meat Factory.
10: Reklama na Radio 1.

Skvělý Wolf Alice a Bloom Baby Bloom, jejich loňská deska. Tahle skladba ohlašovala čtvrtou studiovku The Clearing. Předtím The Naked and Famous a Bells, ještě předtím The Drums a Let's Go Surfing. Posloucháte Rádio 1.

0: Dozněla nám OK Lou, její loňská deska Choke Enough a skladba Viscous. Předtím Warhouse a taky vlastně loňská záležitost Popcorn. Zatímco s tím prvním kouskem, kterým byly Priznic a skladba Střepy, jsme se vrátili do roku 2006 k albu Stereo. Teď se podíváme, co je nového ve Velké sedmě a za chviličku už se s vámi taky budu muset rozloučit, takže před námi ještě Dive, The Fountain, Mickey Blanco a Little Feet a Lil Yachty a Poland. Kompletní playlist je samozřejmě na webu Rádia 1. Já se na vás budu moc těšit v pátek. Mějte se dobře, loučí se Ellen.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmy pro tento týden. Dnešní první novinka je od River Moons. Jmenuje se Pigeon Blue.

0: Reklama Rádia 1.
1: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Jungworld, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, z MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
4: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz
5: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
7: Přijímačky, maturity, na to děti připravujeme. Ale co na pracovní život? Zkušený HR ředitel Filip Broš přináší do základních a středních škol celodenní kariérní workshopy. Žákům pomáhá najít jejich silné stránky. Vyzkouší si první životopis i pracovní pohovor. Taková věc, to už chce mít Filipa. Více v sekci workshopy pro studenty na filipbroš.com.
8: Byt či nebyt, to je oč nám běží. Byt nebo nebyt. Otázka, kterou si klade 15. ročník Mezinárodního festivalu Film a architektura. Téma bydlení jako zásadní součást života. Filmy o architektuře a designu od 30. září do 5. října v Praze, Brně a dalších městech. Více na filmarchitektura.cz.
9: Reklama na Radio 1.

0: Rady na dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.

0: Kamarádia 1.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 tisíc korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Ahoj, jsem Štěpán z farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levanduloveudolí.cz.
7: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
8: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
9: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Reklama na Radio 1.

Krásné středeční odpoledne vám ze studia Rádia 1 přeje Josef Radílek. Jsem tu dnes s vámi od 3 do 6 hodin. Máme poslední zářijový den. Krásné babí léto venku. Před chvílí nám dohrála novinka od DJ Pythona Forgetful Angels s hostujícím birminghamským raperem Tony Bontanou. Tohle je track s názvem When You Had It All od Perfect Person a Holostar. Dnes se můžete těšit na řadu novinek i starších věcí a mimo jiné také na soutěž, která proběhne ve 3:15, soutěž s Jakubem Koenigem. A v 17 hodin se můžete těšit na rozhovor, krátký rozhovor s dramaturgem Dne architektury Danem Tomanem. Tak teď už přeju jenom příjemný poslech.

tohle už je track Way I, Kea z Chicago, která přiveze svůj mix R&B, jazzu a experimentální elektroniky taky do Prahy, a to 27.10. do klubu Meat Factory, kde představí svou letošní desku Hooks Law, která vyšla na XL Recordings.

Sophie nám dohrál krátký track od manchesterského dua Space Africa Ballad for a G, na kterém hostuje i hudebnice Klein. A ten track předchozí byl z nového alba Space Africa Quiet Storm. A právě hostující hudebnice Klein také vydala nové album s názvem My Own Fairy Tale, ze kterého pochází tento track See Through Me.

Tohle píseň s názvem Barry od newyorského hudebníka Nicka Hakima. Z jeho nové čtvrté řadové desky s názvem I Can See.

0: Tak vážené posluchačky, vážní posluchači, je 3:15, to znamená, že nastal čas na dnešní soutěž Rádia 1, tentokrát s Jakubem Koenigem a albem Hvězdy. Jakub Koenig přiveze do Cargo Gallery svou solovou tvorbu z alba Hvězdy, které propojuje taneční elektroniku, psychedelický pop a výraznou živou kapelu. 2. října vystoupí právě s kapelou Hvězdy, v jejich sestavě se potkávají hudebníci z jeho předchozích projektů. To vše v podpalubí bývalé lodi, která nabídne hudební večer s neopakovatelnou atmosférou řeky a noční Prahy. A jako host vystoupí Bára Zmeková. A telefonní číslo do studia našeho rádia je 210 323 919, a cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí na soutěžní otázku. Ještě jednou připomenu číslo do studia 210 323 919. A soutěžíme o 2 vstupy na koncert Jakuba Koeniga a Hvězd 2.10. v Cargo Gallery. A soutěžní otázka zní: jak se jmenuje film s Terezou Rambou, hlavní roli k němuž hudbu složil Jakub Koenig? Tak neváhejte, volejte. Číslo je 210. Už to máme prvního volajícího. Halo, halo, slyšíme se?
1: No, ahoj.
0: Ahoj, ahoj, tady Josef.
1: Tady Marta.
0: Ahoj, Marta, jo, promiň.
1: Zápisník o kohličky.
0: Ano, máš naprostou pravdu. Tak teda gratuluju k výhře, vyhráváš 2 vstupy na koncert 2. října. A zůstaň mi na drátě, domluvím se ještě na podrobnostech. Tak ještě jednou, gratuluju.

0: Reklama Rádia 1.
1: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
4: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
7: Nejlepší nabídky na osobní i užitkové vozy pro podnikatele a firmy. To jsou Business Days Citroën. Extra zvýhodnění, úrok 0% a všechny užitkové vozy mají záruku 5 let nebo 200 000 kilometrů. Vybírejte na citroen.cz.
8: Beetle Khan. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Khan je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna, Její soukromé peklo, nebo romantickou

0: Taky komedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beatle Khan od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
1: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
2: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
3: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
2: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
4: Reklama na Radio 1.

Tak vážené posluchačky, vážení posluchači, Rádia 1, právě odbyla čtvrtá hodina odpolední. Krásné středeční odpoledne všem přeju. Před chvílí nám dohráli švédští The Radio Department The Worst Taste in Music z jejich 25 let starého alba Pet Grief. No a ve Švédsku zůstáváme, tohle jsou The Embassy, o něco starší kapela než Radio Department a track s názvem It Pays to Belong, takový příjemný letní nebo baboletní hit, jakože babí leto.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden pro vás máme připraveno 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Novinkou první je skladba Ice Pick Kalamazoo od australského projektu Liars. Ti se chystají vydat své už 11. album v březnu příštího roku.

0: Dáváme si také novou nahrávku kapely The War on Drugs. Ta se jmenuje Who's That? Berlínské elektronické duo Mode Selector patří k našim oblíbeným. Hrajeme si nový singl Aorta. Příští rok vyjde jejich nové album. My se na Mode Selector můžeme také těšit živě 3. března v Praze. A pro velký úspěch je tady také další ukázka z aktuálního alba od Arab Strap. Fighting for you. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert anglického hudebníka Finka. Ten zahraje 5. října v Meet Factory.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Bych nám dohrál novinka Days of Heaven od švédské zpěvačky z hudebnice Tiffy M. A tohle je DJ Suzy Aqua Underwater Remix.

0: Kulturní servis.
1: Tak je to tak, právě odbylo 16:45, to znamená, že nastal čas na další dávku kulturního servisu dnešního. Dnes máme 30. září, poslední zářijový den, svátek má Jeroným, všechno nejlepší všem Jeronýmům. A podíváme se teď na koncerty, divadla, filmy a ostatní. Začneme koncertama. Kaštan, scéna Unijazzu 20.00, Iva Hajnová band, L.A.K., Lak na duši, pardon. Rock Café 19.00, The Deer Hunter, Jazz Dog 20.00, GA20. Fuchs 2, Kiss Facility, tam se osobně chystám a osobně doporučuji, to bude určitě skvělý, ještě si je dneska pustíme. Palác Akropolis 19.30, Katarzia, Křest Alba plus Support, Miau Lau a Vojtík. A Cargo Gallery 19.00, Life Aid Serbia, number 5, Scheisser, Bitter Lemon, plus Turbo Trans Turisti, plus Acid Row, plus Jakub Šimanský, plus Nicolas Roy Arthofer. Kam dnes můžete zajít do kina? Edison Film Hub 16.30, Guru a 19.00, 4 sestry. Kinopilotů 18.00, Tichá přítelkyně a 20.45, Srdci divočiny. Městská knihovna v Praze 17.00, Veřejný prostor Františka Skály. Kino Dlabačov 18.00, Roméria a 20.00, Proč bychom se nezabili. No a kam do divadla? Divadlo v Celetné 19.30, Úča musí pryč. Studio hrdinů 18.00, Aparát. Švandovo divadlo 19.00, Smrt mu sluší. Divadlo Bravo 19.00, Armagedon. Jatka 78 19.30, Gorilla. Meat Factory 20.00, Mimo dosah. Divadlo v Dlouhé 19.00, Vegetariánka. Divadlo D21 19.30, Zločin a trest. Divadlo pod Palmovkou 19.00, Projekt Manhattan a 19.30, Komikaze, komická improvizace. Divadlo X10 19.30, Vojcek, jednorozměrný člověk. Divadlo Minor 18.00, Rodinný trenažér. A kulturní stanice Galaxie 16.30, premiéra Tyhle na kraji krajina, adaptace přístupné i pro slabozraké a nevidomé. Ostatní v parku před Letohrádkem Portheim Krasmíchovi 18.00, Literatura pod širým nebem Ivana Pecháčková a Kampus Jibrenská 19.00, diskuze Kreslit osobní je politické. No a na co se můžete večer těšit na Rádiu 1, 18.00, jako vždy Jackpot, 19 hodin, CD Nonstop, Domy a JD, Back, Not Tight. Ve 20.00 Call It Anything, ve 21.00 Zátiší a ve 22 hodin pořád po zavíračce dneska se s dubovým speciálem. Bude se pouštět dub live z desek tady ze studia a bude pouštět DJ Kuda. Tak to je určitě bohatý program na dnešek, určitě si něco vyberete a my pokračujeme dál v pouštění písniček.

Tak to byl Ideas for Conversations DWM. A teď už horká novinka a zároveň pozvánka na dnešní koncert ve Fuchsu na Štvanici. Projekt Kiss Facility, za kterým stojí producent Sega Bodega a zpěvačka z Egypta Maya Al-Khateri. Partnerské i hudební duo, které letos vydalo svou debutovou desku Chazna. Krásný mix shoegazu, elektroniky a arabského zpěvu. No a tohle je píseň, která vyšla teprve před pár dny, vlastně B-sides alba, píseň, která se na album nedostala a které zveřejnili těsně před začátkem jejich prvního turné, v rámci kterého se právě dnes zastavují i v Praze. Myslím, že to ještě není vyprodaný, lístky jsou v předprodeji ještě, tak pokud se vám to líbí, tak neváhejte.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máš u sebe korunu?
3: Na co?
2: Na novou vanu ze Senesy.
3: Odkud?
2: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
4: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
13: Dnes hrajeme o občanství. Kdo vyhraje, zůstane na této straně hranice. Ostatní nedostanou nic.
14: Dříve se říkalo, že historii píší vítězové. Dnes ji píšou ti, kdo nastaví algoritmy.
13: Protože kdo je Bůh? Bůh je ten, v koho věří.
14: Ester Boll, Infračervené.
13: Divadlo Meat Factory.
15: Reklama na Radio 1.

obří oáza outsiderismu. S Kabalem a Tomášem. Každou sudou středu. Call it anything.

Tohle už je domácí novinka Marie Tučková alias River Moans, nový single s názvem Pigeon Blue, pro který můžete hlasovat taky ve Velké sedmě jakožto novinku.

To byla Marie Tučková alias River Moans, Pigeon Blue. Hlasujte pro tenhle track ve Velké sedmě, pokud se vám líbí. Mně se líbí moc. No a teď už OK Lou z Francie, Galore z jejich 6 let starého alba stejnojmenného.

0: Dáte si?
1: Dal bych si nějaký celodenní hudební speciál, prosím.
0: Takže máme tady Berlín, New York, Londýn, Kanadu, Austrálii, Kalifornii, Brazílii, Japonsko, Ukrajinu, Španělsko, Skandinávii.
1: A smažák nemáte?
0: Den s československou hudební scénou po celý den v úterý 6. října na Rádiu 1.
1: Obslouží vás Robert Procházka, Jiří Štefl, Paula Kordová, Jana Ješková, Lenka Zbořilová a Josef Sedloň.
0: Nechte si chutnat.
2: Partnerem dnes československou hudební scénou je restaurace Beer and Burger u Číšku na Karlově náměstí. Specialista nejen na hamburgery a pivo. U Číšku.cz.

Před chvílem dohrála TG Black, rapperka z Mombasy, z Keni, track s názvem Can't Stand It. A tohle už je novinka od hudebnice Sophia Stell, single s názvem Molly in the Club z chystaného alba jejího debutového, které se jmenuje The Greatest Album in the World. A které vyjde 16. října na labelu A24 Music.

Teď se dáme novinku, na které se podíleli tři výrazní současní londýnští umělci Cold, John Eno a Tirza. Track se nazve Miles, nový single.

Názvem I Can't Hear před pár týdny. Krátce po vydání jejich skvělý nový desky Bring Back Water to the Valley.

0: Rádia 1.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
3: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
7: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Přijímačky, maturity, na to děti připravujeme. Ale co na pracovní život? Zkušený HR ředitel Filip Broš přináší do základních a středních škol celodenní kariérní workshopy. Žákům pomáhá najít jejich silné stránky. Vyzkouší si první životopis i pracovní pohovor. Taková věc, to už chce mít Filipa. Více v sekci workshopy pro studenty na filipebros.com.
9: Reklama na Radio 1.
10: Tak, vážené posluchačky, vážení posluchači Rádia 1, právě 17 hodin odpoledne posloucháte Rádio 1 a to, že je 17 hodin, znamená, že nastal čas na dnešní rozhovor. Tentokrát bude rozhovor o festivalu Den architektury, který proběhne 1. až 7. října. Den architektury proběhne ve více než 100 měst a obcí po celé republice i na Slovensku pod motem Bydlím, tedy se letos zaostří na bydlení jako jedno z nejzásadnějších témat současné společnosti a stovky zdarma přístupných exkurzí a procházek zavedou návštěvníky do běžně nepřístupných staveb i na známá místa, která díky průvodcům a průvodkyním poznají novou optikou. Tak to byl takový krátký medailonek festival, takhle na úvod, ale já o tom teď mluvit nebudu, bude o tom mluvit můj dnešní host, kterým je koordinátor festivalu Dan Toman. Dobrý den.
11: Dobrý den,
10: vítejte za pozvání. U nás ve studiu, díky, že jste přišel. Já bych se možná na úvod zeptal, jak byste popsal ten festival Den architektury někomu, kdo vlastně o té akci nikdy předtím neslyšel a jestli něco, co byste chtěl dodat vlastně k tomu medailonku, který jsem teď přečetl, který je takový dost obecný.
11: Je to vlastně už 16. ročník celorepublikového festivalu, který vlastně nejenom v Čechách se koná, ale i na Slovensku v posledních letech. Hlavním jako základem jsou komentované prohlídky a procházky, které vždycky vedou nějaký odborníci a odbornice v daném tématu, ať už architekti, architektky nebo historici, architektury, teoretici, umělci a podobně.
10: Aha. A Je ten letošní ročník, vy jste teda řekl, že to 16. ročník je něčím jako speciální letos, nebo je v něčím, vymyká se vlastně v kontextu historie festivalu, nebo je každý ročník prostě sám o sobě speciálním?
11: Vlastně každý ročník je speciální tím tématem, tou dramaturgií, protože každý ročník má nějaký svůj vlastně dramaturgický rámec, kterýho se snažíme držet, jinak vlastně probíhá v posledních letech víceméně v podobném formátu, ale unikátní vždycky hlavně to téma. Mm-hmm.
10: A to téma teda je, nebo to motto je Bydlím tedy sem a vlastně zaměří se to letošní téma na, na bydlení jako takový. Chtěl byste nějak rozvést tohle téma vlastně? Jak je dnes aktuální, nebo proč zrovna letos jste vybrali tohle?
11: Zaměřím se vlastně na bydlení v jeho vlastně širokém pojetí, ať už se jedná třeba o nějaký historický činžovní domy, vily nebo funkcionalistický činžáky po různý panelový sídliště, ale i třeba nějaký nouzový a dělnický kolonie a i samozřejmě současnou krizí a nedostupností bydlení. Což vlastně tato aktuální problematika nás asi vedla k tomu, že jsme zvolili letos tohle téma.
10: Jo, no to jsem se právě chtěl zeptat, že vlastně ono to je dost jako takový, že to bydlení nebo ta jeho nedostupnost je vlastně docela jako takový ožehavý vlastně politický téma nebo dneska a vlastně jsem si uvědomil, že to probíhá ta akce těsně před komunálníma volbama, tak já nevím, jestli se toho nějak budete taky dotýkat v rámci toho programu, jestli tam třeba bude prostor pro nějaké jako politické debaty, nebo...
11: Snažíme, jako obecně festival se snaží být spíš apolitický a většinou se nám to vlastně sejde s těma volbama. Letos jsou týden po nás, minulý rok byly vlastně v ten samý termín.
10: Jo.
11: Ale snažíme se být spíš apolitičtí, ale dáváme prostor jako různým třeba spolkům, který se zabývají nedostupností bydlení.
10: A kromě těch prohlídek, je tam nějaký ještě jiný jako speciální program, nějaký debaty nebo nějaký doprovodný program?
11: Je tam,
10: to znamená něco o filmovém nějakém jako filmové části programu?
11: Je tam v rámci Dne architektury také vlastně i velmi jako široký doprovodný program, různý debaty, přednášky a další. A zároveň současně probíhá i takový sestrský festival Film architektura, který vlastně dneska začíná, takže tím můžu i vlastně diváky, posluchače pozvat na dnešní zahajovací snímek Stardust, který bude od 20:30 v kině Světozor, ještě jsou tam nějaký lístky. Takže koho by to zajímalo, tak může určitě dorazit a vlastně Film architektura bude probíhat od dneška až do pondělka.
10: Uh-huh. A probíhá jenom v Praze nebo taky v nějakých regionálních?
11: Probíhá vlastně ve zhruba 30 městech, Praha, Brno, Ostrava, uh-huh, ale i různý menší města, takže vlastně taky po celé republice a to téma má vlastně spojený se Dnem architektury, takže taky jo, bydlení.
10: Jo, jasně. Ono to je teda hodně rozprostřený do regionu, že ten festival je to letos nějak jako pojetý víc ze široka, nebo bylo to takhle vždycky, no, v posledních letech, nebo rozšiřuje se váš tým a záběr?
11: V posledních letech je to takhle vždycky, je to vlastně přes 100 měst a jako 400 až 500 akcí, takže už se snažíme to moc nerozšiřovat, aby to bylo nějakým způsobem zvládatelný,
10: no,
11: ale v posledních letech je to vlastně pak takhle dost široce pojatý i skrz regiony, no.
10: Mm-hmm. A jak je to velký tým vlastně, co se na tom podílí, to musí být docela náročný jako na jako koordinaci.
11: Je to relativně náročný, teď nás je zhruba 10 s tím, že nějaký lidi nám pomáhají jenom jako v měsících před festivalem a pak je ten tým menší vlastně v průběhu roku.
10: Mm-hmm. A v těch regionech, v těch menších městech tam vlastně ten program probíhá nějak jako nezávisle na centrálním nebo na pražským
11: Nezávisle na pražském, ale vlastně probíhá tak, že ho centrálně nějak jako koordinujeme a lidi vlastně z regionů se nám můžou hlásit se jejich programem. Většinou jsou to třeba nějaký spolky nebo nějaký místní aktivní lidi, architekti nebo i třeba nějaký městský organizace a podobně. Mm-hmm. A ty se nám vlastně můžou přihlásit s návrhem programu a u nás se to tady pak schází.
10: Jo. No a ještě bych se chtěl zeptat, jestli máte nějaký jako osobní tip, ať už tady v Praze, nebo klidně i mimo Prahu.
11: Osobní tip určitě mám, lidi můžou třeba zajít na komentovanou procházku sídlištěm Solidarita, což je vlastně první poválečný sídliště tady kousek od nás ve Strašnicích. Můžou se zajít podívat do Rotmajerovy vily, můžou se zajít podívat do staré čistírny odpadních vod v Bubenči, kam budou moct i do podzemí. Mm-hmm. A v regionech je to třeba procházka v Brně po sídlišti Lesna, který je známý vlastně dobrou prací se zelení a je to vlastně relativně povedený sídliště. Mm. A pak třeba Medová vila v Humpolci.
10: Aha. No a těch míst jsou teda stovky, že jo, kde vlastně můžou lidi najít nějaký celý seznam těch míst a měst, kde se ten festival odehrává. Předpokládám, že na webových stránkách
11: asi. Je to tak, doporučuji se podívat na web denarchitektury.cz a tam vlastně si lidi můžou filtrovat podle měst, který je zajímají i podle témat, i podle vlastně formátu toho programu. Případně je tam mapa, takže se můžou podívat i na mapě, jestli třeba něco zajímavého se neděje v jejich okolí.
10: A je nějaký vstupný na ty prohlídky, nebo je to...
11: Drtivá většina programu je zdarma. Aha. Vstupný je na vybraný akce vlastně toho doprovodného programu, to znamená na přednášky, diskuze a podobně. Ale 99% těch akcí je zdarma.
10: Mm-hmm, super. Takže veškeré info najdou posluchači na webu denarchitektury.cz. Akce začíná zítra tedy a potrvá do 7. října, do středy příštího týdne. A tak jo, já vám moc děkuju za krásný vhled do toho programu a přeju, ať se akce vydaří, a ať lidi přijdou a dozví se něco novýho. A tak jo, díky za návštěvu.
11: Taky, díky moc za pozvání.
10: Mějte se zatím, naschle.
11: Naschle.

0: Kamarády a jedno.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
7: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
8: Tak teď je ten správný čas.
7: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
8: Nejvyšší výkupní ceny.
7: Peníze i hned na ruku.
8: Vše vyřídíme za vás.
7: Přebereme záruky.
8: Nabízíme i možnost protiúčtu.
7: Přijeďte do Olbramovic.
8: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
7: Tým Autocentra Davokár.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro šunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a klevr slunečnicový olej v Bila klubu za 24,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
10: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Reklama na Radio 1.

Tak to bylo avantgardně popové duo z Brooklynu, z New Yorku, které se říká Leia. Členové tohoto dua jsou harfenistka Mary Lou Donovan a zpěvák houslista Adam Markiewicz. A to byla píseň s názvem Corners a Leia vystoupí za pár dní 5. října v klubu Bike Jesus v Praze. Přeskakovat bude Korut a Eizola. No a tohle už je novinka od dánské hudebnice Fine, Everything in the Shade.

si dáme trochu starého dobrýho jamajského dubu, Winston Edwards, Soulfire Dub. A pokud patříte mezi fanoušky tohodle žánru, tak vězte, že dnes o 10 hodin na Rádiu 1 bude celý díl pořadu Po zavíračce věnovaný právě dubu a zavítá do studia Tomáš Novotný alias DJ Kuda, aby nám tady hodinku pouštěl ze své vinylové sbírky live tady ze studia. A něco i krátce o dubu popovídal. Takže laďte v 10 Rádio 1 a pořád Po zavíračce Franty Převorovskýho a Gregoryho Maliukova.

0: Rádio 1, dívka s kytarou.
1: Teď si dáme mladou pražskou kapelu Eternity Again, která loni vydala svou debutovou desku Prophecy. Track s názvem Magic 8 Ball, který právě přijde trošku takový dubový, i když většina té desky je spíš shoegazová. Každopádně skvělá kapela, doporučuji sledovat a poslouchat. Eternity Again.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na klubovou noc Click Time 10, která se koná 9. října v olomouckém S-klubu a vystoupí tam Ventolin, Midi Lidi a Fulcrum.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Rovnou si jednu z novinek Velké sedmi pustíme. Táňa Lvovská, nový single s názvem Tohle není love.

pár nevyšla nová deska zpěvačky a hudebnice Tina Shea, americká R&B zpěvačka, a nové album s názvem Popstar, které je velmi, velmi oceňované napříč internetem. Tohle je úvodní track s názvem Sunglasses, který koprodukoval Arca.

0: Dáte si?
1: Dal bych si nějaký celodenní hudební speciál, prosím.
0: Takže máme tady Berlín, New York, Londýn, Kanadu, Austrálii, Kalifornii, Brazílii, Japonsko, Ukrajinu, Španělsko, Skandinávii.
1: Smažák nemáte?
0: Den s československou hudební scénou po celý den v úterý 6. října na Rádiu 1.
1: Obslouží vás Robert Procházka, Jiří Štefl, Paula Kordová, Jana Ješková, Lenka Zbořilová a Josef Sedloň.
0: Nechte si chutnat.
2: Partnerem dnes československou hudební scénou je restaurace Beer and Burger u Číšku na Karlově náměstí. Specialista nejen na hamburgery a pivo. U Číšku.cz.

nedá mi to a ještě jednou pustím dneska Kiss Facility, který dneska hrajou ve Fuchsu. Projekt producenta Sega Bodegy a jeho přítelkyně Mai Alkhatery z Egypta.

host. Trvalo to dlouho, než ty slova vzali zase zpět. Žiju tady celý život, ale pořád nejsem Čech. Dej mi prostor, chci svobodu, pojď pomalu, žádný spěch. Mě můžeš věřit, jsem tvůj bratr.

Pařížské elektronické duo Acid Arab vystoupí v Praze 10. října, konkrétně v klubu Cross. Proto se teď pouštíme track s názvem Gul Abi.

No já se s váma tímto ještě jednou poslední písní rozloučím, potomhle zazní ještě píseň We Bros od britské kapely Woolife, která stala z mrtvých po x letech a zítra vystoupí v pražském klubu Sub-Zero. Předskakovat budou domácí Velocetrol. Tak to berte jako takovou pozvánku na zítřejší koncert, ten poslední track. No a já se s vámi zase budu těšit na naslyšenou v pondělí, v můj obvyklý vysílací čas od 6 do 9 hodin ráno. Mějte se mezi tím hezky, poslouchejte Rádio 1, i dneska poslouchejte Rádio 1, čeká vás ještě řada skvělých pořadů od 6 Jackpot, od 7 CD Nonstop, od 8 Call It Anything, od 9 Zátiší a v 10 dubový speciál live pouštěčka z vinilu tady ze studia Rádio 1 a pořad po zavíračce. Mějte krásně, opatrujte se, ahoj.

CD Nonstop. Za new jazzovým projektem Domi and JD Beck se skrývá francouzsko-americké duo klávesistka Domitil Degal a bubeník James Dennis Beck. Jejich debutové album Not Tight z roku 2022 vyšlo na prestižní CD Blue Note. A vy se ho vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: CD Non-Stop.
1: Radio 1.

0: všechno.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
5: Akční týdny plné elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, s MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
9: Být bydlet obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
10: Reklama na Radio 1.
11: Jackpot.
12: Jackpot.
11: T'as gagné le jackpot, mon vieux.

Pěkný podvečer, po 6. hodině na Rádiu 1 zacinkal poslední zářijový jackpot a od mikrofonu vás zdraví Tomáš Novotný. 163. vydání naplníme 20 skladbami, 20 žetonů, které postupně naházíme do automatu na frekvenci 919. Příjemný poslech.

0: Kamarády a jedno.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na lexus.cz.
2: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
3: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Máš u sebe korunu?
6: Na co?
5: Na novou vanu ze Senesy.
6: Odkud?
5: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
7: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
8: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
9: Reklama na Radio 1.

ještě jednou pěkný podvečer na frekvenci 919, posloucháte Jackpot, který sem přiletá jednou za 14 dní ve středu, čistě do 7. A pak zase odletí na Mixcloud.

tohle už je vzpomínka na Boys Noise a Abra, skladba Affection, Solomon Remix. Playlist tohoto pořadu najdete na stránkách Rádia 1, v sekci pořadu Jackpot, anebo na Mixcloudu pod zveřejněnými díly.

0: Tak takhle zněl 163. Checkpot na Rádiu 1. Já vám popřeji příjemný večer a za 14 dní se budu těšit zase naslyšenou na této frekvenci. Ahoj!
1: Jackpot.
2: Jackpot.
3: Yeah, boy. That's it.
2: Reklama Rádia 1.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
5: Jakub Koenig a hvězdy. 2. října. Cargo Gallery. Alternativní pop, elektronika, silná atmosféra a živá kapela. Koncert na lodi Cargo už 2. října. Další info na cargogallery.cz.
6: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
7: Jasně, a já budu britská královna.
6: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
7: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
6: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
7: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
6: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
8: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
9: Spolek Kašpar, klubovna, Sam Shepard, Sympatico. Temný thriller slavného amerického dramatika. Vyhrocené až brutálně složité situace. Postavy 15 let potlačují dopady svých temných činů a v jeden den se jim to vrátí. Vrchovatě. Jankovský, Bašusová, Coufal, Kristeková, Pospíchal, Kašpar, Klubovna.
10: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
11: Dnes hrajeme o občanství. Kdo vyhraje, zůstane na této straně hranice. Ostatní nedostanou nic.
12: Dříve se říkalo, že historii píší vítězové. Dnes ji píšou ti, kdo nastavují algoritmy.
11: Protože kdo je Bůh? Bůh je ten, v koho věří.
12: Ester Boll, Infračervené.
11: Divadlo Meat Factory.
13: Reklama na Rádio 1.

0: CD Nonstop. Je tu 19. hodina středa a je tu s ním pravidelný čas pro pořad CD Nonstop. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň dnes s touhletou jazzovou dvojicí Domi and JD Beck, která bude znít v jejich debutové desce z roku 2022 albu Not Tight, které vyšlo na prestižní značce Blue Note. My si dáváme tenhle ten chlapecko-dívčí francouzsko-americký počin do CD Nonstopu vůbec poprvé, a to hlavně v souvislosti s jejich návratovým druhým albem Who Ask, který vyšlo o prázdninách opět na tomto New Yorkském vydavatelství Blue Note. Za tímhle projektem stojí právě klávesistka vlastním jménem Domitil Degale, jinak umělecky si říká Domi Luna. A tím druhým je americký mladík, bubeník celým jménem James Dennis Beck. Oba, musím říct, začali s hudbou už velmi útlém mládí. Domi Luna už dokonce hrála na klavír a klávesy a i bicí od 3 let. Od 5 let se dokonce zapsala na místní konzervatoř Grand Nancy. Ona se poté přestěhovala po vystudování konzervatoře v Paříži do Spojených států a studovala na Berklee College v Bostonu. Tam asi se možná seznámila právě s J.D. Beckem, alias James Dennisem Beckem, který pochází původně z Spojených států, z Texasu, z Dallasu. A ten ostatně ten hrál pro změnu na klavír už od 5 let, ale nakonec od 9 let na bicí, u kterých nakonec i skončil. A společně se pak potkali tyhle ty mileniálové v roce 2018, kdy začali pracovat na svých prvních nahrávkách. Původně začínali sdílením videí na internetu a brzy začali koncertovat právě s basketaristou Thundercatem. Stali se také první umělci na labelu Ape Shit Corporation, který založil Anders Park, a v partnerství s legendární právě značkou Blue Note se dali dohromady právě až v této dekádě. Album, které dneska uslyšíte, vlastně vzniklo už od toho roku 2019, vyšlo v létě roku 2022, a to jako 15-skladbové album, které mimo jiné obsahovalo neuvěřitelný hosty, třeba Thundercata, Mac DeMarca, Herbie Hancocka či Anders Park. Každopádně skvělá deska, kterou za chviličku uslyšíte, ze které ostatně také vyšlo několik i singlů, jako třeba What's Up, Smile nebo Thank You. Skvělé album, které podpořili hit s Anders Parkem Take a Chance. Musím říct, že tohleto debutové album obsadilo první místo žebříčku Billboard Charts Jazz Album. Duo získalo za ně dokonce 2 nominace na cenu Grammy jako objev roku. A jak jsem řekl, mezi hosty najdete slavná jména jako Herbie Hancock, Thundercat, Ariana Grande, Snoop Dogg či také Mac DeMarco. My jsme museli si počkat celkově 4 roky na jejich novinku albovou desku Who Ask, která vyšla teďka v červenci letošního roku opět na značce Blue Note. Tohleto druhé studiové album posunul zvuk dvojice po zkušenostech s koncertováním živým s Metropo Orchestr, a celé album skládali v notačním softwaru, aby obešli svalovou paměť ze svých hlavních nástrojů. Album zní opět velmi nadupaně. Skladby přináší bohatou orchestraci a také i silnější vliv klasické hudby, také samozřejmě vokální pasáže v podání jak Domi, tak i J.D. Becka. No a doplním, že k téhle desce vyšla i instrumentální pak verze o měsíc později v srpnu, a to na popud právě posluchačů, a to instrumentální album, musím říct, opravdu zní více vzdušněji a vynikají jejich samotné hudební harmonie i aranžma. Každopádně Domi and J.D. Beck, fantastická současná new jazzová bomba ze Spojených států na značce Blue Note, teď už v jejich debutu Not Tight z roku 2022. Já vám přeju krásný poslech.
1: CD Nonstop.

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Dáte si?
2: Dal bych si nějaký celodenní hudební speciál, prosím.
1: Takže máme tady Berlín, New York, Londýn, Kanadu, Austrálii, Kalifornii, Brazílii, Japonsko, Ukrajinu, Španělsko, Skandinávii.
2: A smažák nemáte?
1: Den s československou hudební scénou po celý den v úterý 6. října na Rádiu 1.
2: Obslouží vás Robert Procházka, Jiří Štefl, Paula Kordová, Jana Ješková, Lenka Zbořilová a Josef Sedloň.
1: Nechte si chutnat.
3: Partnerem dnes československou hudební scénou je restaurace Beer and Burger u Číšku na Karlově náměstí. Specialista nejen na hamburgery a pivo. U Číšku CZ.

0: Reklama Rádia 1.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. fiatprofessional.cz.
4: Beetle Khan. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Khan je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje z Vjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna, Její soukromé peklo, nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beetle Khan od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
5: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
6: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
7: Můžete to nechat radši zapnutý?

0: Doktorko.
1: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
2: Fink se vrací do Prahy a sebou berou nové album. Nadčasová hudba, silné písničky bez nostalgie. Meet Factory, 5. října. Force.cz.
3: Přijímačky, maturity, na to děti připravujeme. Ale co na pracovní život? Zkušený HR ředitel Filip Broš přináší do základních a středních škol celodenní kariérní workshopy. Žákům pomáhá najít jejich silné stránky. Vyzkouší si první životopis i pracovní pohovor. Taková věc, to už chce mít Filipa. Více v sekci workshopy pro studenty na filipbros.com.
4: Reklama na Radio 1.
5: Obří oáza outsiderismu s Kabalem a Tomášem. Každou sudou středu. Call it anything.

0: Príjemný strednejší večer vám prajeme tentokrát opäť v dvojici relácia Call It Anything ako každou sodou středu na Rádiu 1, takže od mikrofonu sa hlási Andrej Kabal.
1: A Tomáš, dobrý večer, ahoj.
0: Tak, máme tu nachystaný dneska zas taký celkom, by som povedal, že eklektický výber, ktorý sme vlastne otvorili Julianom Carrillom, čo je mexický skladateľ, ktorý sa dožil až roku 1965, tuším, dobre na to vidím.
1: Jo, požehnaný vek, 90 let.
0: Áno, áno, a je to jeden z prekopníkov mikrotonálnej kompozície. A čo je mikrotonálna kompozícia, tak to nám teraz vysvetlí Tomáš a keby si náhodou nevedel, tak to môžem vysvetliť aj ja, ale predpokladám, že vieš.
1: Bylo by to super uvést nějakým způsobem pro lajky, takže jsou dva způsoby, kterými to můžete udělat. Jeden je si před sebou představit klavír a teď si představte, že mezi těmi všemi bílými a černými klávesami jsou ještě nějaké další. Navíc tady Julian Carrillo konkrétně, kdybyste si pořád představovali ještě před sebou ten klavír, tak mezi prvními dvěma bílými klapkami, na které zahrajete tóny C a D, našel dokonce navíc ještě celých 6 tónů, protože jak jistě víme, tak mezi nimi vlastně je jenom jeden půl tón, on jich tam vyštrchal víc a kdybychom si to předvedli úplně názorně, já nevím, jestli ty slabiky nám všechny, nikde jsem si to prostě neučil, tak máme dohromady 12 půl tónů oficiálně. Je ano. To do, re, mi, fa, sol, la, do. Tak a to je těch 12 a on tam našel ještě ten 13. Podle čehož se jeho teorie mikrotonální hudby oficiálně jmenuje The 13th Sound. Mm-hmm.
0: Ano, je to přesně tak. Jeho fascinácia intervalmi viedlo vlastně k tomu, že pokoril Pythagorasa, který vlastně kedysi vytvoril tuto základnú oktávu. A, lebo prakticky je to matematika vlastně, že musíš, vieš tam ty harmonie vlastně jako keby nájsť matematicky. Že...
1: Mm-hmm. Jako dá se to vyčemovat, ale Julian Carrillo k tomu jmenovitě přistupoval čistě matematicky.
0: Áno, přistupoval k tomu matematicky a jeho scale, alebo teda jeho stupnica mala dokonca 16 tónov vlastně. Mm-hmm. No a ako jsme to vlastně mohli počuť, tak potom ty tóny, které vlastně v této kompozici počujeme, tak znejú našim evropským zbabelým bielým kresťanským ušiam troška neobvykle.
1: Tak, slyšeli jsme jmenovitě čelistku Jimenu Jiménez Cacho, která stvárnila jeho vlastně celá ta nahrávka se jmenuje, já to neřeknu, já ten jazyk pořádně neumím, nicméně je to takových, kdybych to přiložil doslova, tak je to 6 čtvrttonových kvazisonát pro violončelo.
0: Přesně tak, přesně tak.
1: Kde se všechny ty mikrotony krásně blesknou, protože ona tam hraje takové jakoby různé, docela jakoby povědomé stupnice, takové různé jako sjezdy a takové jako skoro až jakoby soundtracková jakoby kliše, ale právě za pomocí začlenění těch mikrotonů.
0: Je to jako keby taký úvod vlastně do mikrotonálnej stupnic a mikrotonálnej hudby. Niektorí muzikanti by sa na to možno smiali, že to bolo vlastne ako trénovací, vlastne ako stupnice pred koncertom, ale je to fajn, je to fakt zaujímavá nahrávka. Tie mikrotonálne vlastne kompozície dokážu totiž vytvoriť naozaj tlak alebo nejakú takú napätosť, atmosféru, ktorú vlastne bežne nedokážeme v hudbe vytvoriť alebo ju dokážeme vytvoriť nie s takým efektom, takže vlastne odporúčam si od neho vypočuť nejaké orchestrálne písne, ktoré sú tiež akože veľmi masívne a odporúčam to hlavne počúvať na slúchadka niekde, keď sa prechádzate po meste.
1: A s celým orchestrem, že? Jak si říkal.
0: Áno, áno, s celým orchestrem. Je to fakt veľmi zaujímavé. Veľmi rád by som sa niekedy inak vypočul naživo. Ale obávam sa, že takéto veci sa v repertoároch súčasných filharmonií moc nenachádzajú. Možno, že niekde v Mexiku to hrajú, ale myslím si, že toto není bežný repertoár, pretože ja som sa vlastne k nemu dostal skrz nejaký zoznam niekde, a kde sú takí, že viacej obskúrnejší skladatelia hudobní, lebo som si povedal, že budem počúvať teraz viacej klasickej hudby, alebo avantgardnej hudby, alebo contemporary hudby, alebo elektroakustickej hudby, je to zábava.
1: Což to doufám všichni čekali, protože tohle je podle mě historicky náš první výkop, co se týče čistě klasické hudby, možná tam byly jako nějaké náznaky, ale tady si myslím, že to je skutečně poprvé, takže samozřejmě doufám, že jste si nemysleli, že na vás vytáhneme nějakou kýčovitou klasiku, samozřejmě jsme to vzali trošku jakoby z té okrajovější části spektra, ačkoliv no. samozřejmě Julian Carrillo, tak v těch kruzích klasické hudby taky asi celkem jako známá veličina.
0: Áno, áno, myslím si, že ľudia, ktorí sa tomuto venujú, tak jeho meno veľmi dôvodne poznajú. Takže toto bol Julian Carrillo a my sa teraz presunieme na ďalšiu podivnosť.
1: Pár společných jmenovatelů by se našlo, ať už je to třeba solo performance na nástroj, anebo velice svérazná kompozice. Nicméně těžko to takhle v krátkosti popsat, to si samozřejmě povíme, až potom se si to pustíme. A bude to solo kytarista Wilburn Burchett.
0: Počúvaš Colly Denny Thing.

0: Dohráva nám Wilbon Burchett, jeho kompozícia The Alchemist Dead z jeho albumu s názvom Occult Concert, ktorý má na Discogs portáli uvedený štýl ako Occult. A čo si vlastne o tomto idiosynkratickom? Chcel som použiť slovo idiosynkratický. Gitaristovi vlastne môžem povedať, on vlastne vydával hudbu a zrazu sa proste odmlčal na nejakú dobu a jo. Prestal tú hudbu vydávať. A prečo?
1: Co se týče, ještě ho zasadím konkrétně na grafickou mapu, kalifornský kytarista Samouk vydal 7 dost podobně laděných desek, jako to, co jste právě slyšeli, v průběhu těch 70. let. A pak měl nějaký dost intenzivní stav vyhoření, pokud v tom hledáte něco trošku jako mystického, tak správně tento člověk to celou tady tu rovinu dost prožíval a měl to s ní nerozlučně spjaté, k tomu se ještě dostanu, nicméně zažil nějaký pocit intenzivního vyhoření, co se týče té hudební kreativity, spousta jako nějakých těch původních nahrávek tak spálil a čemu se po celý zbytek života věnoval, tak bylo věštění, co jsem pochopil, tak to byla fakt nějaká úplně jako čistě skemerská varianta věštění, kdy se s tím vyloženě, mimochodem, ale dokázal se s tím až do nedávna, což byl rok 2023, kdy umřel, tak celou dobu se živil pak už jenom výhradně tímhle.
0: Ako, což ono to... Věštěním alebo hudbou?
1: Věštěním.
0: to mi připomíná jinak toho týpka, čo robil tie Dream Machines od...
1: Brian Geisen.
0: Nie, ale to bol nejaký hochštapler, ktorý vlastne ako sa poznal s Burroughsom a takto a že robil, že vyrábal vlastne ako tieto Dream Machines, čo boli ako lampy a predávali za nejaké strašné peniaze. A ja som inak zistil, že on žije v Prahe teraz. Normálne.
1: Teď, přímo.
0: Áno. Ja som sa k nemu nejako aj dohrabal, ja som zabudol, ako sa volá a nebudem ho expozovať vlastne akože veteri teraz, aj keby som veľmi... Ale je to zaujímavá postavička. Toto mi vlastne tak pripomína tohto Wilborna Burchetta proste v niečom.
1: No ono to začalo celkem nevinne, pretože Wilborn Burchett tak měl k té hudbe takovou celou svoju jako svébytnou filozofii, dosť, řekneme hermeticky, to prožíval a spoustu rôznych jako reklam na svou hudbu nebo i na tu svoji teorii, tak nenápadne zasazoval do nejakých dobých jako ať už New Age nebo nějakých jako konspiračních jako magazínů typu Fate a podobně. A pak se právě dostal i k té hudbě, kde zase psal nějaké šílené, vyčerpávající za mě teda trošku i až jako nesmyslné, ale samozřejmě v našem pořadu velice charismatické jako instruktáže, jak to vlastně prožívat. Vyrobil si svoji kytaru a součástí té instruktáže byly jako trhlosti typu, že struny jsou vlastně nervy, ta kytara je vlastně jako reprezentuje lidské tělo a ten člověk, co na ní hraje, tak je vlastně ten spirit, který vlastně rozeznívá ty nervy a vlastně uvádí jako toho člověka. Jako, no je to taková jako golemoidní jako věc, no, přezdívalo se mu Mail Order Mystic, to se mi hrozně
0: Mail Order Mystic, to je dost fascinující, ale je to také divné, keď si človek uvedomí, že vlastne ako bol šarlatán, že do akej miery môžeme mu vlastne toto veriť, že to nebol nejaký jeho štyk. Ale na gitaru hrá dobre.
1: Ty disky sú skvelé a podľa mňa tou dobou byl dosť sejn, jak říkám. Je to takové trošku jako vždycky usměvná ta instruktáž. Tady sme třeba konkrétne slyšeli nejaké jako lkaní živlů nad, jako personifikovaných živlů nad smrtí alchymisty, který jako procitnul, když objevil skutečně jako kámen mudrců, ten ho až příliš osvítil a tohle mělo být jako, no, takovéhle náměty se tam pohybují. Nicméně si myslím, že potom tomu takovým jako nekalým způsobem propadl a příklad za všechny, pokud bychom teda nechtěli pochybovat, nebo pokud bychom chtěli fandit jeho clairvoyant jako éře, tak on pak třeba tvrdil, že jako předpověděl pád Sovětského svazu a podobně, takže bych to fakt bral jako hodně za rezervou.
0: No kdo by to bol povedal, že, že Sovětský zväz padne. Já jsem jinak těž na istú dobu v mojom živote našiel kameň mudrcov a tiež som mal pocit, že ma až moc osvietil, ale našťastie už ten kameň mudrcov nemám.
1: Tak to bylo velice kritické a předpokládám, že nerozveditelné v rádiu, ale určitě Kabelovo kamarádstvo to pochopí.
0: Kameň mudrcov. Andrej Kabal a Kameň Mudrcov. We all know the story. No, každopádne, keď sme to vlastne počúvali, tak môj glukometer mi ukázal hladinu cukru 6,6, vlastne, čo je dosť vysoká hladina cukru.
1: Ináč... Předtím si měl nejakých 5, že jo? Takže to bola neuvěřitelná náhoda.
0: Ale šlapal som do rádia pešo až znuslý, takže ako, ono to tak vždy je, že to tak proste potom stupne hore. Ale možno, že sa nám podarilo pustením tohto písu invokovať nejaký demonický rituál v štúdiu.
1: A Wilburn Burchett měl zkrátka pravdu a tady to proroctví bychom měli brát
0: sexuálně.
1: Málem jsem řekl sex do rádia. Sex. Sex sakramensky vážně.
0: Sex sakramensky vážně. Sex se nemůže v rádiu hovorit?
1: To těžko říct, záleží asi na kontextu, takže v tomhle případě sex. Nesmělo. Jestli mám, chcete celý ten
0: pozri
1: lore...
0: Pozri se, aký mám velký sextant.
1: Tak tady se to zvrhává, jenom co jsme se otřeli o nějaké okultní věci. A jestli chcete celou tu průpravu, tak Numero Group, které teďka vydává všechny ty desky, kde se mimochodem jmenují synťáky, tak tomu má úplně vynikající jako průpravu. Podařilo se jim dokonce s Wilburnem, než zemřel, udělat rozhovor, kde se to dozvíte klidně ještě víc. Ty desky si tím pádem můžete nakoupit v redici, jsou fantastické, stejně jako to, co jste slyšeli, to je teprve špička ledovce, to je úryvek z první desky, ale my se teďka dostaneme k zatím prvnímu singlu, konečně se zase posuneme do roku 2026.
0: Ano, a je to novinka, která ještě vlastně nevyšla, je to první single z nového albumu od legendy, noizové a experimentální scény Arona Dillové a kupujte si sextanty a majte sa radi a pustíme si pesničku, ktorá sa volá Find a New Way to Love.
1: Call it anything.
2: Do one more.
3: Quiet laughing.

0: obří oáza outsiderismu. S Kabalem a Tomášem. Každou sudou středu. Call it anything.
1: Tak, dohral nám tu čilánsky projekt Archim Boldos. Album s názvom Krasta Arkana. A ja som mal taký vangelisovský pocit troška, aj keď som sa vlastne pozeral na ten cover. Neviem, či to je AI, alebo nie je, ale ako má to
2: nie,
1: taký...
2: Nie, to bola vyslovene ako výtvarnice. Samozrejme, výtvarnice ve smyslu nezadala prompt do AI, ale skutečne vzala štetec do ruky.
1: Má to taký 70s progový vibe. Ten. A celkovo, keď som vlastne akože si túto nahrávku chcel doma pustiť, tak som očakával možno, že to bude taký troška nejaký Tangerine Dream like, vieš, taký ambient synťakový 70-kový a dostal som troška niečo iné. Ale teraz, keď som to počúval v štúdiu, tak mi to prišlo oveľa atraktívnejšie. Prečo?
2: Protože tady ve studiu, jako vždycky, vyzní naprosto v maximální míře jakkoliv dobře propracovaný penning. Ne, samozřejmě si dělám srandu. Mně to taky penning trvalo, protože já jsem tam trošku váhal, říkal jsem si, jestli to je nějaká jako umírněnější new age syntiáková věc, anebo nějaká úplná jakoby modulární střeštěná věc, a ono to je tak jako něco mezi, že to tam celou dobu drží takové zvláštní napětí. Mně to fakt dalo smysl, až když jsem se dozvěděl, že mi kurýr doveze skvělou antologii ženských sci-fi autorek The Future is Female ze 70. let, tam jsem si říkal, možná tudy povede cesta. A vůbec jako celkově, zasměl jsem, pak jsem tam měl jako, vystřílel to druhé dilema, že to zní vlastně tak jako pradávně a zároveň jako futuristicky, současně možná trochu, ale všechny ty rozpory mě vlastně dovedly k tomu, že jsem si tady tu desku ve finále oblíbil. No, je taková jako v tom nejpsychedeličtějším smyslu jako intenzivní. Mi pak vlastně došlo, že ty vrstvy tam na tebe vlastně tak jako naléhají a no, byl to takový jakoby trošku grower, takzvaně.
1: Musím si to asi pustit troška hlbšie a možno si to pustím, keď pôjdem domov do sluchatek a možno, že to na mňa zapíše ináč, a keď som to počúval dneska dopoludne u nás doma. Ale prečo nie? A čo by si teda vlastne o tejto interpretke vedel ešte povedať viacej? Je to interpretka, alebo...
2: Je to duo. Duo producentů, které to vás jenom tak jako navnadím, ať to úplně nestracíme minuty, dneska jsme se utrhli jako snad nikdy. Je to duo, které vystupuje, pokud se nepletu, i v kapelách, a ten rozcestník je skutečně jako košatý, i co se týče současnosti, oba dva tito producenti tak dost aktivně vydávají dost rozmanité desky, takže takhle vágně lomeno krypticky řeknu, ale určitě bych doplnil, že ta deska vychází mimochodem přímo dneska, krásné načasování, to mi teprve došlo, na labelu Psychic Sounds, čímž si krásně spojíme předešlý vstup, protože tam zanedlouho vyjdou i nový Wolf Eyes.
1: Ano, Psychic Sounds je jedna z těch stabilných veličin, čo se týká této scény těž, takže paráda. A pojďme rovno na úplně jiný žánrik, pojďme si pustit takú spomienkovú vec vlastne.
2: No už celkem, jo. 2015 nebo?
1: Áno, 2015, no. Kane Groceries, Gottrep House, a počúvaš Call It Anything.

0: v hodně, hodně specifickém roce 2015 a konkrétně u rapera Kane Groceries, samozřejmě RIP a shoutout Gov Money Records, a myslím si, že kdyby si poslechl tady tu repetit, což možná ostatně učinil, kdyby si poslechl tuto repetitivní a dal, jak to přeložit, prostě úplně jako tupou hudbu, dobře myšleno, pro boha, to jako. Kdyby si to poslechl nicméně Chief Keef, tak by si připadal, co se týče svých vyjadřovacích prostředků, jako James Joyce.
1: Já jsem vedel, že pověš toho Jamesa Joyce, to je taky vděčný target. Ano. Tomáš, na jedné straně spektra je King Groceries a na druhé je James Joyce, ale já jsem teraz musel odrieknúť hranie v Ankali, zo zdravotných dôvodov, a ja som si vlastne dosť dlho chystal taký trojhodinový posluchový set, kde som chcel púšťať práve že takéto veci ako Marcy Maine a Kane Groceries a Space Ghost Purp, že takýto spaced out cloud rap, alebo ako by som to nazval. Bohužiaľ sa mi to nepodarilo, ale objavil som obrovské množstvo trackov, ktoré som buď kedysi počúval a zabudol som na to, alebo som ich nepočul nikdy. A je to vlastne istým spôsobom strašne fascinujúca vetva rapu, ktorá už dneska skoro ani neexistuje, že? Že to vlastne akože nejako vymrelo, ale...
0: Ale možná ako jediný vlastne aktivní... King Groceries je taky aktivní, ale k tomu sa ešte dostaneme. Tam je to celé akoby pochybné. Ale třeba Black Crate, co vlastne vydáva pořád nové veci, tak ten podľa mňa ako jediný trošku akoby drží tady ten styl. Mm-hmm. Hodně dobový z nějakých těch jako 2010s, tady jste samozřejmě mohli poznat klasické specifikum, a sice, že ty, všechny ty 808s tak tam krutě neladí.
1: Ano, je to vlastně produkčně je to strašně zle spravené, že vidno, že to bylo celé robené na kolene, aj ty vokály jsou vlastně úplně, že zle namixované, ale to tomu dodává to čaro, a to nehovorím o tom autotune, který tu je.
0: Ale nic hanlivého ze všeho, co tu padlo, nás to hluboce fascinuje, nic bychom tu nepouštili ze srandy, nebo aby jsme to nějakým způsobem dehonestovali. Nicméně já tam mám jednu otázku, co jsi měl z kraje dílu u Wilburna Burchetta, co je vlastně s tím Kanem Groceries teď? Jestli tušíš.
1: Nevím, vyhorel těž? Alebo zavreli ho? Sedí?
0: Ale těžko říct, ale ne, já tu analogii zmiňuji schválně, ta trajektorie mi přijde trošku podobná. On teda furt jako tracky dělá, ale pod jako úplněným jménem, a vypadá to jako kdyby z toho odečet veškerý jako rozumný budget a vrátil se ještě o 5 let zpátky, že to fakt vypadá, kdyby se jako natočil na Noky jako v roce 2000, nebo na Sony, v roce 2010 jako klip, a ty tracky tam už si říkáš, jestli to je jako dobře, špatné nebo ne. A zároveň se tak trošku podezřívá jako Lil B z nějakého, jako, no ne, kdo to byl, možná i Lil B, z nějakého jakoby skemu, že spousta lidí mu píše vlastně o feat a on je nějak, je hodně redditových vláken, že z nich tahá peníze. Proto tady zmiňuji takovou jakoby paralelu, King Groceries se tak trošku jako ztratil ze scény a zároveň začal být takový jakoby shady trochu.
1: No, alebo možno mal zjavenie jako Philip K. Dick.
0: Nebo.
1: Každopádně toto bylo len taká rýchla odbočka, a my si teraz ideme pustiť futbalový...
0: To sa zvedal, jak to teďka nalepíš. Dneska
1: je to šialené.
0: Je to až príliš pestré.
1: Ale to sa mi páči. No, toto Adrian Sherwood a jeho futbalový album, alebo projekt s názvom Barmy Army. Track sa volá Bobby Just Can't Win a počúvaš Call It Anything.

0: Tohle byly Barmy Army, posloucháte Call It Anything a my máme zase obrovskou radost z prostorového umístění zdejšího PAčka, protože tady to opět krásně vyznělo. A co se týče Barmy Army, které bude určitě, nebo řekl bych, dost složité si vůbec jako nějakým způsobem popsat, tak bych rád zmínil, že tu máme další premiéru v rámci našeho pořadu, a to hudbu se sportovní tematikou.
1: Ano, ano. Já jsem se k tomuto jinak vlastně dostal strašnou náhodou k tomuto albumu, protože já jsem si do svojho Apple Music profilu, používám Apple Music, no ano, som si dal album od Taghead, čo je vlastne projekt Adriana Sherwooda. Ten album sa volá Friendlier than a Hand Grenade. A ja som si to pustil a zistil som, že to vlastne vôbec nekorešponduje s tými názvami tých trackov a že to je nejaká futbalová proste vec, kde boli všade proste futbalové sample a skandujúce štadióny. A potom som si vlastne uvedomil, že Apple Music toto má zle nalistované a je to vlastne, je to Adrian Sherwood, legenda dubu a celkovo bristolskej scény, ale že som teda počúval Barmy Army. A tak sa mi vlastne ten album zapáčil svojou bizarnosťou a vlastne akože tým používaním tých športových samplov, že som si povedal, že sa s vami o toto musím podeliť, milí posluchači.
0: No. O čem to vlastne je, tak to je, to sa dosť jako ťažko popisuje, respektíve v rámci útlejšieho množství času. Ja bych jenom pod čarou pro sběratelstvo všeho typu doplnil, že k příležitosti mistrovství světa ve fotbale v roce 2018 vyšla reedice téhle desky na kazetě, kde právě probíraný Adrian Sherwood vlastně byl stvárněn na takové té jako kartičce, kde máš jako fotbalistu, že to byla vlastně variace, kde byl jako vlastně jenom on, což mi přijde jako fantastická sběratelská věc pro vlastně, co se týče jako hudebních jako nosičů, nebo jak to tam vlastně jako zakomponovat.
1: A myslím si, že to není prvá dubová deska, která vlastně řeší fotbal.
0: Určitě ne, určitě ne.
1: Například Scientist Wins the World Cup, čo je jo. Výborná dubová záležitost, tak si myslím, že to má tam takovou tu tradici, ten žánr, že je vlastně prepojený s futbalom, že to jako keby patří k té kultuře nějakým způsobem, ne?
0: No, anebo American football.
1: Ale poďme sa ešte venovať ďalšej popkultúrnej veci. Je to taký objav, ktorý ma veľmi inak osobne fascinuje a chcem si prečítať knihu o tomto človeku, pretože ono vlastne vyjde celá kniha.
0: Jo.
1: A je to Robin Farquharson. A vyjde na ňom o ňom kniha na Strange Attractor Press vlastne, čo je vydavateľstvo a label.
0: Jedno z najlepších londýnskych vydavateľství, ktoré práve často mapuje i hudební okruh a má i svoj bandcamp, kde když je to vlastne nejaký spôsob hmatatelnší, tak to vychází i takhle souhrně, s tím, že Robin Farquharson jednorázově, to bude náročný task, tady během 3-4 minut, si byl, když to řeknu zkráceně, v 70. letech v Londýně působil jako takový jako kontrakulturní prostě významná osobnost, původně z Jižní Afriky. A vlastně tou dobou jeho velkým cílem bylo nějakým způsobem podpořit osobnost Leily Khaled, o které bych možná přečtěte si sami, a chtěl tak učinit sedmé palcem s kapelou White Panthers, což byl takový jakoby právě že ne protipol, ale vlastně jako navázání na Black Panthers. Chudáci členové museli skutečně jako zmiňovat často, že to není jako žádná opozice Black Panthers, ale že to je skutečně jako příklon k Black Panthers.
1: O White Panthers vím, ano.
0: Takže trošku nešťastný název, ale nejsou v něm ty konotace, které si představujete dobro.

0: taky dočíst. A cílem Robina bylo právě nahrát Sweat Panthers, což byla taková kapela, kterou poskládal, 999 sedmipalců, které vlastně veřejnost šokují a nějakým způsobem myšlenkově nasměrují až právě k tomu, že ta Leila Khaled bude v ideálním případě osvobozena, což se mu bohužel nepovedlo, ta deska vůbec nevyšla a teď teprve se o tom můžete došíst a ty věci se poslechnout.
1: Tak pustíme si pesničku, která má velmi prozaický názov Let Us Return, v zátvorke Free Palestine, a týmto sa lúčime.
0: Celý příběh si zaštěte sami a uslyšíme se příště za 2 týdny.
1: Počúvaš Collide Anything a budeš ho počúvať o 2 týždne znova. Čau.

0: obří oáza outsiderismu. S Kabalem a Tomášem. Každou sudou středu
1: na Rádiu 1.
0: Call it anything.
2: Reklama Rádia 1.
3: Dnes hrajeme o občanství. Kdo vyhraje, zůstane na této straně hranice. Ostatní nedostanou nic.
4: Dříve se říkalo, že historii píší vítězové. Dnes ji píšou ti, kdo nastavují algoritmy.
3: Protože kdo je Bůh? Bůh je ten, v koho věří.
4: Ester Boll, Infračervené.
3: Divadlo Meat Factory.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
10: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
11: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
10: Vážně?
11: Já mám Lelosy na sobě celý den.
12: Lelosy. Too comfortable to take off.
13: Přijímačky, maturity, na to děti připravujeme. Ale co na pracovní život? Zkušený HR ředitel Filip Broš přináší do základních a středních škol celodenní kariérní workshopy. Žákům pomáhá najít jejich silné stránky, vyzkouší si první životopis i pracovní pohovor. Taková věc, to už chce mít Filipa. Více v sekci workshopy pro studenty na filipbros.com.
14: Jakub Koenig a hvězdy. 2. října. Cargo Gallery. Alternativní pop, elektronika, silná atmosféra a živá kapela. Koncert na lodi Cargo. Už 2. října. Další info na cargogallery.cz.
15: Reklama na Radio 1.

Ano.

0: Ne, máma.
1: Lala.
0: Ne, řekni máma.
1: Lala.
2: Tak řekni Radio 1.
1: Lala.

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škrt.

0: já bych hrozně chtěla udělat nějakou letní tepačku, takovou prostě hitovku.
1: Jak, jakou tepačku? Talovi?
0: No třeba nebude mít 10 minut, ale jenom 3 minuty.
1: Počkej, já neumím dělat písničky po 3 minuty, já dělám písničky na 4 minuty vždycky.
0: No, právě, no.
1: A co s tím, jaký problém?
0: Ne, tak prostě léto, Maťo, prosím.
1: Já vám tu nesu na léto.

0: jděte dnešní možný. Tohle fakt ne, tohle fakt ne.
1: Rádio 1. Zátiší slaný ži.

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 90 na celých 9 poprvé.
2: Rádio 1.

0: Give the check.
1: It's on the house.
0: Really?
1: Sure, what the hell. Different rules apply when it gets this late, you know what I mean? It's like after hours.
2: Já vám už nenaliju, já už jenom padáky.
3: Už ani nemůže být aktuální, když se tady to... No, co jsem jako řekl, vlastně. A jenom, že se zaříkl.
2: Hele, už mám pozavíračce, už jenom padáky.
4: Jo,
5: divné noci, podivné koncerty, historky
6: do dalších Control and show the world, universal field marshal, no partial, who played the white selection without objection.

0: Dobrý večer, posloucháte Po zavěračce na Radio 1.
1: Čau.
0: A od mikrofonu a zdraví Gregory a...
1: Františe.
0: Čau, ahoj, ahoj, dobrý večer. A dneska máme super speciální díl, který bude o čem, Franto?
1: O dabu a reggae.
0: Přesně tak. A přijal pozvání velmi vzácný speciální host, Tomáš Novotný, a.k.a. DJ Kuda.
2: A.k.a. Čau.
1: Čau, Tomáš.
2: Díky za pozvání.
0: Čau, čau. No a dnešní díl je speciální, protože Tomáš donesl semka LPčka, desky a poprvé v historii Po zavěračce pouštěme tady věci
1: live.
0: Z desek. Live, no.
1: Jo.
2: Tak snad to zůstane už jako desek. Tradice.
1: Yeah.
0: Jo, doufám, no. Bylo to zajímavý. Co to bylo, Tomáši? Co ty nám dneska pouštěl? Teda teďkom pouštěl.
2: Teď jsem použil song, který mě tady Franta prosil, abych poslal nějaký referenční jakoby promu pořadu, takže to byl Mad Professor teďka dohrál.
0: Yes.
2: Jako je trošku novější kousek. A první věc byla, co hrála, byl Michael Campbell, a.k.a. Mikey Dread, taková zásadní docela postava jako i pro vývoj dubu právě a celý týden jako DJ věci. Ale myslím, že ještě tam zahraje asi párkrát od něj něco.
0: Nice, takže dneska budou takové jako legendy a nějaké možná novější věci uvidíme, možná nás Tomáš překvapí. A my k tomu budeme něco jako i říkat, nějaké historické okýnko taky,
1: asi,
0: že jo, Franto?
1: Asi dáme. No. Samotný třeba tady slovíčko dread je docela důležitý v té komunitě dubový, ale k tomu se asi dostaneme později. Budeme pouštět nebo rovnou se, Tomáše, na něco budeme ptát?
0: Tomáši, co ty myslíš?
2: Já klidně k tomu řeknu.
1: No, tak to. řekni
0: to.
2: Ať se taky tady trošku vyžvaním. Jakože ono je docela těžký se jako o reggae a dobu s někým bavit, protože prostě těch fanoušků není za stolik, jako v Praze, nebo jako je jich docela dost, ale jsou tak jako různě roztrkaný vlastně mimo i nějaký subkultury, kde se člověk pohybuje. Takže jako i ten fenomén jako docela furt existuje. Ale třeba v Čechách právě si myslím, že je takový trošku smutnej jako háv nad tímhle s tím žánrem, protože to reggae a hlavně podle mě důležitý teda zmínit jako ska ještě jako i tady k těm žánrům. A to bohužel má jako v Čechách takovej
0: pejorativní,
2: jako až urážlivý prostě.
0: Si řek skáčko.
1: Si řek vlastně hezky.
2: Má to takovýhle akcent, který prostě pro hodně lidí podle mě jako už a priori trošku brání tomu, jako se těm žánrům nějak věnovat. A přijde mi to hrozná škoda a celý jako nějaký svůj dospělý život se mě ty žánry přitahujou a snažím se jako je se jim věnovat a přijde mi škoda, že právě tady je takhle jako opomíjený. Zatímco jako všude zahraničí, především v Anglii, kde samozřejmě jako po Jamajce ten žánr jako je druhej největší a kde jako došel k nějakému jako velkému zrodu nebo jak se dostal vůbec jako k nám jako bílejm. Takže tam všude jako je vlastně dost respektovaný i to ska, i prostě no, těch žánrů, jako subžánrů ještě to je hodně. Jako je pak různý rocksteady, two-tone, jako je anglická odnož.
0: Yes.
2: A jako předchůdce dalších vlastně jako i punkových kapel. Takže si myslím, že bych tady pustil právě jako nějaký zástupce všech trošku těchto z těch žánrů, protože jsem se snažil jako vybrat něco, co by to mělo jako reprezentovat nějak souhrně, tak je to úplně strašně těžký se rozhodnout, co tam jako i patří a no, co ne. Asi by to člověk musel dělat celý rok ten pořad, aby se všemu dostalo prostě správného jako kreditu a takže asi to bude taky jako namátkou vlastně, než bych to bral nějak chronologicky jako historicky úplně pořád z toho dělat a chtěl jsem říct teda, že další track bych pustil právě jako jeden z těch jako hodně early věcí. Je to teda Elton Ellis, který je tam připravený sedmi palec a je to právě jako i předchůdce toho, co jsme slyšeli jako už takový jako poměrně techničtějšího prostě dubu novějšího, tak to, co předcházelo v těch 60. letech je například tady tenhle ten track Mad od Eltona Ellise a je to takový klasický rocksteady právě, tak já když tam
1: tak tam
2: odběhni tam. Tak to,
0: a tak to máš jde brusit jehlu a my se připravujeme na další track.
1: My se připravujeme na song a potom ještě vyspovídáme Tomáše více.
0: Yes.
2: Tak a pouštěj.
0: Tak jdeme na to.

0: Tak, posloucháte Radio 1 a za gramcem je DJ Kuda. Co to bylo, Tomáši? Pojď k nám. Tam už bylo i nějaký skáčko.
1: Nebo, jo.
0: Jak říkal Gregory, protoska.
2: Protoskáčko.
1: Protoska jsem ještě neslyšel, že termín, ale vlastně právě pro tyhle naše potřeby, jako i středoevropský, možná to je docela dobrý si začít vymýšlet takovýhle
0: pomůcka.
1: Nový pomůcky. takže teďka nám tady dohrál Lloyd Charmers, jako taková instrumentálka, docela klasický právě rocksteady, což je takový přechod mezi tím ska, právě, který hrálo jako předtím, což byl, co to vlastně bylo?
0: No, ty jsi pouštěl úplně jako po našem povídání, jsi pouštěl nějaký ten track, no, mrkni na to. To
1: není tak jednoduchý si to pamatovat.
2: No, to dneska
0: to si taky nepamatuju.
2: Analogově, takže bacha.
0: Právě, to není nikde napsané.
1: Jo, no, bohužel,
0: na Spotify. Telefonu.
1: Já mám to vyfocený na telefonu, aby se to pak poustlo digitálně, co tady hrálo. Nicméně předtím byli Prince Busters, yes. All Stars, kapela Prince Bustera, což teda, jestli máme říct nějaký taky faktický teda informace, tak právě Prince Buster je jedna z takových zásadních postav týhlenství reggae kultury, který právě začal jako jeden z prvních na Jamajce s fenoménem zvaným sound system, mm-hmm. což je, to už je jako docela aktuální slovo, myslím, to už se jako dá chytat. A vlastně to spočívalo v tom, že celá ta věc jako začínala vlastně tím, že na Jamajce prostě byla hrozná saturace jako americkým R&B, jako rhythm and blues a mm-hmm. jump blues. A vlastně všechny rádia v podstatě hráli jenom tohle. Takový prostě věci typu Louis Jordan nebo Tiny Bradshaw, prostě takový klasický americký jako 1950 rhythm and blues. A ta popularita byla jako masivní a pak přišli prostě tyhle ty průkopníci prostě vlastní muziky a typu tady Prince Bustera, ale potýkali se s tím, že vlastně ty média, jako i rádia v té době jenom, vůbec o tu hudbu neměli zájem a tak vzniknul tenhle ten způsob jako i zábav sound systému, že si prostě v podstatě napřed ty DJové postavili svůj jako i sound systém, no oni to byli jako i producenti, do té doby to byli vlastně producenti hudby, která jako víc vycházela z těch amerických vlivů, mm-hmm. až potom se z nich stali jako majitelé vlastně těch labelů, který to reggae jako docela definovali. Ale často to bylo tak, že třeba v těch 50. letech oni vlastně nahrávali furt takovýhle jako jazzový nebo rhythm and bluesový desky těch jamajských interpretů. To si pak taky pustíme. Takže i jako hodně z těch jako reggae, iska interpretů vlastně hrálo předtím takovýhle jako tradiční jako americký zvuk, ale vlastně to nemělo tu jako přímočarost vůbec jako k tomu jamajčanství. Takže se pochopitelně nabízelo jako hrát vlastní hudbu a Jamaica prostě čerpala z různých vlivů jako mento, kalypso, z rytmů hlavně, spíš než jako zvuku bych řekl. Mm-hmm. A tam začínají právě tyhle počátky jako tohle z toho jako offbeat zvuku, který vlastně dost furt připomíná, jako tady ten předposlední song jsme slyšeli, jak furt připomíná vlastně dost ty klasický jako americký rhythm and blues, který třeba taky mám docela rád, ale přidal tomu právě tu jako i přítomnost toho, že ta jamajská identita se v tom najednou začíná projevovat a vznikají právě ty první sound systémy, který začínají hrát přesně takovýhle vlastně jako ska. Mm-hmm. Vlastně docela jako dost uptempo prostě muziku s tady tím jako docela rozpoznatelným kytarovým jakoby offbeat skankem. Ale většinou jako v tom ska je zastoupený tady tenhle ten jako signature zvuk ještě těma jako i různýma dechovýma nástrojema. A ty kapely jsou vlastně dost velký, protože vlastně hrajou jako ještě většinou naživo. A jsou to taky jako, že tam jako se to transformuje z těch big bandů prostě, který fungovaly u toho Rhythm and Blues. A ty kapely jsou docela jako velký, jistě desetičlený. Hlavně ty dechové sekce jsou velký. Ale Prince Buster právě jeden z zásadních lidí, který jako hrozně dbal na nějakou osvětu a vzdělávání. Kromě toho, že byl jako ve volném čase jako dost dobrý boxer amatérský, mm-hmm. tak to celý mu dávalo jako dost jako charizmatu, že vlastně mm-hmm. jako za ním ty lidi fakt jako jezdili a ty sound systémy prostě jako se taky pohybovaly různě, ale většinou se to dělalo v tom jako Kingstonu, hlavním městě, a samozřejmě hrozně rychle se to rozšířilo a těch sound systémů začalo vznikat mnohem víc. Ale problém byl jako i co vlastně na tom sam systému hrát jako za hudbu, protože vlastně ta hudba neexistovala ještě. Takže vlastně ty interpreti jako majitelé těch sound systémů byli buď to jako různě sponzorovaní od těch jako labelů, anebo si prostě sami bukovali studia a chodili si nahrávat prostě svoje songy, aby je večer nahráli a v noci by je pouštěli prostě na sound systému. A zároveň vlastně bylo hrozně jako i důležitý, aby ten song měl jenom ten sound system, takže jako i vznikaly desky, které neměly žádný vlastně etikety. A vlastně tu hudbu si dělal, aby si hrál jako na svým vlastním jako, sound
0: takže
1: systému.
0: O tomhle už můžeme mluvit jako o dabu?
1: Jako... No, to ještě jako i trvá chvíli, jakože tohle to jsou takový jako 60. léta. A k tomu, jako ten dub, k tomu dubu se to dostalo až třeba jako i o 10 let jako pozdějíc, kdy vlastně se celý ten žánr jako dost zpomalil a právě, jak jsi říkal o tom dreadu, jakože zásadní slovo, tak se tam jako začala čím dál tím víc propisovat právě jako ta sounáležitost s tím jako i dědictvím kulturním a i to rastafariánství, který třeba v 20. 30. let jako existovalo, tak se začalo jako víc propisovat do té hudby, protože ty rastafariáni byli především hrozně dobrý bubeníci, protože většinou jako těch jejich, oni žili jako většinou někde v horách, jako odlehlejc, a ta jejich tradiční hudba je taková hodně jako rytmická.
2: Já bych rád, kluci, se ještě zeptal vlastně a vrátil se k těm kořenům, k těm roots.
1: Nebo protokořenům.
2: Jo, protokořenům. Že vlastně, jak se bavíme o tom slovu dub, tak co vlastně ten dub teda znamená podle vás?
0: To je strom, ne?
2: Jo, ten
1: strom.
2: Takže najednou se bavíme o strome. No, že co to vlastně jako znamená, že určitě se váže na to nějaký jakože historický jako příběh, jestli víte o tom, že to... Ten dub a dubování.
1: Je to
2: že?
1: Jako výzva si se pustit do
0: toho. Možná v příštím vstupu.
2: Takže v příštím vstupu uslyšíte, co znamená slovo dub, a my pustíme.
1: Ale to vysvětlení další. Je docela prozaický. Jako.
2: A my teď prozaicky pustíme další.
0: Pustíme další song.

0: Tak, dohrála nám další pecka tady od DJ Kudy. A Gregory, ty jsi se chtěl zeptat.
1: Já jsem si chtěl něco, zeptat.
0: No tak řekni, na co jsi chtěl zeptat.
1: Přetrvavá, kluci. Co je ten dub teda?
0: Myslíš, co to znamená, to podle čeho je
1: ano,
0: pojmenované?
1: Etymologie slova tak, dub?
2: To je na mě.
0: To ti Tomáš určitě vysvětlí.
2: Tak profesor.
1: Dub. Jo, med profesor.
0: Profesor Novotný.
2: No tak ten, jako to vysvětlení je docela jednoduchý, že dub je prostě nahrávací technika, kdy se jako přehrávají věci, dubujou česky přes sebe, dohrávají. A ta vznikla, jakože jako je super zajímavý celý tenhle ten jako fenomén toho žánru, protože teď jsme slyšeli třeba songy, které jsou vlastně právě jako víc byly takovýhle jako spirituální, jak jsme se bavili o tom dread slovu, tak se mi podařilo tam sunout pár takovýhle jako, co se vztahovali spíš tomu jako roots.
0: Což je ještě, promiň, že ti do toho skáču, že je taková boží spravedlnost, nebo nějaký boží hněv, že jo, je to označovaný jako dread v tom náboženství Rasta.
2: Aha. No, jakoby netroufnu si říct jako úplně etymologii rastafariánskou, jako se necítím být takový jako odborník na to, stejně jako na celý ten žádr, možná tady jako řeknu něco, co
0: tady jsme po zavíračce.
1: Když tak nás někdo opraví vždycky, že?
0: Právě, tady
2: jo, trošku špekulujeme. Rozhodně pište připomínky, opravy, korekce nějaký.
1: Dáme dvojku pak, repete.
2: Nějaký omluvnej díl. Jako,
0: a k tomu dubu.
2: K tomu dubu zpátky. Jo. No takže jako i ten dub se vzal tak, že v podstatě ono šlo o to, jakože původní slovo je dub plate, jako z toho asi. Myslím si, že to bylo jako první na řadě, protože dub plate vlastně, jak jsme se bavili o těch sound systémech a o tom, že šlo vlastně, že sound systém furt bylo podnikání prostě a šlo o to, aby přišlo co nejvíc lidí pochopitelně na prostě na party, jako i na dance takzvaný. Takže a čím lepší hudba tam hrála, tím pochopitelně jako byl úspěšnější ten sound systém. A ty sound systémy mezi sebou začaly prostě absolutně jako byly rivalové, protože prostě bylo důležité, aby vydělalo víc a byly různý typy právě jako tyhle z těch jako producentů, byly jako si majitele těch sound systémů, dá se říct. A vlastně to byly docela jako gangstři všichni, že tady byl Prince Buster, který byl jako i boxer, ten měl jako hodně takovou jako filantropickou náturu, že opravdu jako mu šlo o vzdělávání těch lidí a hlavně jako mládeže, že opravdu se věnoval jako ve volném čase šíření prostě osvěty a tu hudbu používal pro tenhle účel, ale pak byly různý ještě další, jako i x, jako desítka men důležitých, ale byl například jako Duke Reed, jeden z těch sound systémů, jaký prvotních, který byl zase jako úplný gangster, že nosil s sebou prostě furt bouchačky a když se potkali na nějakým jako sound systém clashy, nebo se dostal někde k jinému, tak prostě jim třeba prostřelil prostě pistolí, repráky a že jakože na té Jamajce byly vlastně ty poměry, že jako důležitý říct, že se pohybujeme vlastně furt jako v ghetto úplně jako pracující třídě vrstvy, jakože tohle to není zábava žádný ani jako střední třídy, natož nějaký vysoký, protože ty všichni poslouchali právě jako to jako normalizovaný rhythm and blues a hudbu, která byla prostě jako, jako nezávadná, by se řeklo v Československu prostě za tady minulýho režimu. Takže ta hudba vlastně byla hrozně jako nepřátelská pro režim a vyjadřovala jako vzdor k té jako opresi, kterou ty Jamajčani od toho státu nebo pak jako i po vyhlášení nezávislosti v nějakém roce,
0: myslím, 62
2: no, nebo
0: něco.
2: Tak jako to hodně pomohlo, ale vlastně celý jako neměli tu jako identifikaci prostě kulturní, protože prostě nějaká americká importovaná hudba pochopitelně jako nepřináší moc s čím se jako i ztotožňovat, takže začaly vznikat právě takovýhle jako místní žánry a vlastně se vzal tady jako pozůstatky tady toho jako mento kalypso, přidali se vlastně rytmy tady těch jako rastafariánů a zapomněl jsem trošku, jo, o tom, k tomu dabu jsem se chtěl dostat, že pak právě jako se to po nějakých 10 let později, jako v 70. letech se vlastně začalo dít, že, ale je to hrozně jako vlastně zkratkovitě řečeno, ale že ty producenti vlastně začali brát i jako starý songy, který byl třeba 10 let, songy z 60. let a vlastně nahráli znova a udělali jim prostě, vlastně většinou byly jako instrumentální,

0: je hroznou jako moc nad tím, jednak nad tím crowdem a nad kvalitou jako toho večera, ale druhak vlastně dost podstatný bylo, že jako i songy, které byly ten večer jako úspěšný na tom sound systému, a někdy se mohlo stát, že tam hráli třeba jako i celý večer, nakonec jenom třeba 3 dokola, protože byly tak dobrý ty songy. Protože byli prostě čerství a přinesli je prostě rovnou, jako i vyřízli v noci, fakt jako ve 12. vyřízli prostě tady ty dubplaty, což jsou jako i desky vinylový, které jsou prostě jenom méně kvalitní a v podstatě jako degradujou docela rychle po nějakých třeba 100 přehráních. Ale jsou pro tyhle účely prostě jenom toho jednorázového vlastně přehrání. No ale taková deska, jako která byla prostě úspěšná ten večer, tak se prostě druhý den začala prodávat. Prostě už bylo, jako bylo ideální, když byla prostě v obchodech. A to byl jako i ten biznis v tom, že kdo měl prostě nejlepší songy, tak ten nejvíc vydělával, protože lidi si to šli hnedka koupit jako druhý den, nebo jako v blízký době, když se to dostalo prostě do těch obchodů. Takže oni většinou ty sound systémy patřili lidem, kteří vlastnili ty record shopy, a v jejich zájmu bylo prostě dělat, jakože to je úplně super stretched hudební jako
1: business,
0: tak, že prostě vyrobíš prostě tu hudbu, no, hned ji prodáváš, hned ji hraješ a furt to musí prostě běžet. Ale
1: takže ty verze byly normálně nahraný živejma hudebníkama znova, jako třeba ty většinou instrumentálky se a pak se jakoby znova na těch sound systémech, na těch parties jakoby míchaly.
0: No, jako bylo právě víc jako postupů, někdy se jako přehrávali třeba ty, tomu se říkal jako rhythm, ty verzi jako bez pěvu. Zároveň i těm verzím, které vlastně vycházely na těch jako B-stranách, většinou těch singlů, jako tady vidíme před náma, tak těm se říkalo verze, tady vidíš prostě Aggravators version prostě songu, který na A straně je prostě song naspívaný Johnny Clark. A na B straně je napsaná jenom kapela, která to hraje, Aggravators, kterou taky každý to studio vlastně měl jako svoje muzikanty, svoji kapelu. Jako měl prostě, třeba Leapery měl studio, měl jako studiovou kapelu Upsetters. Tady, dejme tomu, budu jako i kecat, byl třeba Joe Gibbs jako i majitel studia, měl Aggravators. A většinou každý studio měl takhle jako svoje muzikanty.
1: Takže už v té době se dělaly jako dubové verze v podstatě, jo, jako na pouštění do sound systému.
0: Jo, jo, no. A pak se prostě čím dál tím více začalo dít, že vlastně ty DJové se začaly víc jako participovat do té hudby, začaly vlastně produkovat svoji hudbu a nakonec se stalo, že se staly jako důležitějšíma než samotní ty interpreti, že pak třeba jako i ke konci těch jako 70. let vlastně jako často ten z těch zpěváků se staly DJové, jakože oni bylo jako prestižnější být DJ dobrý, než být dobrý zpěvák. Ale samozřejmě ty
1: jako dneska
0: zpěváci nesnášeli ty DJ a všichni se vlastně na ně dívali z pohrdavě, ale oni byli vlastně jako nejvíc cool. Cool týpci. A pak začali dělat jako svoji hudbu, to ještě si tady pustíme, a to mi přijde jako nejzábavnější skoro jako segment toho celého reggae nebo té jamajské hudby, jsou právě ty DJské nahrávky, které se často právě dubovaly, jako přehrály do těch starých, už třeba jako rocksteady, nebo toho z Katolik ne, ale tak těch rocksteady songů se použili třeba 10 let starý songy a nahrály se prostě přes ně nový vokály.
2: Jo.
0: A prodávaly se ještě líp než ty originály. Jako, zároveň si člověk říká, jako, co to je za nesmysl, jako do top notch prostě dobrý, perfektní nahrávky. I vymazat jako její zpěv a začít tam něco jako žblebtat, což dělali ty DJové, jako oni tam prostě v podstatě mluvili ze začátku přes ty hrající desky, což byl takový styl právě, jako co dělali ty americký DJové při tom rhythm and blues.
2: Prostě,
1: a v tomhle případě to bylo taky docela jako politický, ne? Že to byly takový
0: jako, jako celý hesla. Furt vlastně to, o čem se bavíme, jako
1: je politická
0: jako
1: věc.
0: Hodně, protože to celý se jako odehrává v getu, jakože ten ta společnost je tam hodně nevyvážená a za tyhle tu pracující třídu tam prostě jsou podmínky, které jsou úplně jako strašné a všechny tyhle ty věci vznikají v tom getu, ačkoliv i plno jako dobrých zpěváků byli třeba jako z nějaký střední nebo nějaký jako buržoáznější třídy, tak ten kredit získali díky tomu, že prostě byli féroví tady v tom jako

0: prostředí jako nejnižším, no. Třeba ten Prince Buster, no, který byl, myslím, jako docela právě vzdělaný a měl celou jako vzdělanou aristokratickou rodinu, tak tím, jako jak pracoval pro tu oppressed, jako i pracující třídu, tak získal ten svůj kredit. Tak možná
1: pustíme další věc.
0: Další song,
2: jo, tak je rozsvět, nekecáme tady. Jo,
1: pouštěj. A vy pořád posloucháte pořad Po zavíračce.
2: Po zavíračce na Radiu 1
1: s Gregorym
2: a Fred.

0: jak máš jít, tak se naděješ. Naděješ se tak, že můžeš jít a proto jdeš.
1: Divné noci na Rádiu 1.

0: Kluci.
1: Posloucháte stále po severačce na
2: Radiu 1.
1: A stále posloucháme dubový díl.
3: Speciální,
1: super speciální díl. No a rád bych se zeptal tady našeho pana DJ Tomáše, za prvé, co to bylo? A za druhý taky ještě otázka do plenu, že vlastně jak já poslouchám dub, já jsem spíše takový jako like v tomhle. No, tak jestli mi nevysvětlete vlastně ten proces těch jakože... Jak se to řekne, to je těch výpadků nebo těch dropouts vlastně v tom dubu, že když jsem třeba jako poslouchal Prince Farai, tak vlastně on to má tak, že prostě jako tam dává nějakou jako sloku, úplně najednou to stichne a pak jakože zase to vyhulí úplně na plné pecky a že občas jako, já jsem myslel, že to je jako vlastně nějaká chyba při tom nahrávání, ale to oni dělají, že na schvál, že jo?
3: Je to dost právě na schvál.
1: Jo.
3: A těch jako působuje hodně, právě jeden z těch asi jako nejzásadnějších průkopníků King Tubby je tady připravený jako další deska, ale vlastně jde o to, že oni začali ty producenti, kterých taky jako je několik jako takovýhle zásadních men, tak začali používat vlastně i tu samotnou konzoli jako i mixovací jako samotný vlastně nástroj. Takže ty tracky byly vlastně nahraný. Teď jsme právě slyšeli jako takový ukázku toho, že předchozí písnička, nebo jako je ta první z těch dvou, byl jako původní song Ken Wood, Old Fashioned Way, jako velký hit, třeba z roku 72, myslím. A ta druhá verze byl už jako Dennis Al Capone, což byl DJ právě, o kterých jsem jako i mluvil, a je to třeba z roku 74. Takže se právě jako dělo, že se brali ty starý songy už klidně a vlastně se začaly používat ty instrumentální verze, jako i ty versions, nebo ty toho, a začaly se jako i takhle přespívávat těma DJema, ale tenhle ten jako, na co se ptáš ty, tak je vlastně ten jako technika toho, že vlastně se vezme ten nahranej song a většinou se dělalo, že se třeba jako nahrál v jednom studiu, ale šlo se to jakoby zdabovat vlastně do jiného studia, že se dělalo se jako docela často, myslím. Že vlastně často se tak nahrálo s tím, že už jako to bude jako i dubová deska třeba z toho. Že ten, jako ten dub získával jako postupně větší a větší popularitu, že jako začátku to byly spíš právě, jako začínalo to tady těma versions, jako vlastně B strana singlu byla prostě version instrumentální a nakonec to nakonec se to dostalo až tam, co uslyšíme tady na další desce, že vlastně ta dubová verze takhle jako i zmodifikovaná všema těma jako i spring reverbama a delayma a těma jako ozvěnama a všema těma s těma efektama, tak byla vydaná nakonec jako, jako A strana single a ta naspívaná vyšla až jako byla na druhé straně, jakože se to otočilo a tohle je to zrovna song, který je asi jako nejznámější podle mě jako dubová věc a asi tak jako nejvíc může člověka jako do toho udělat obrázek o tom. A produkovali právě jako i King Tubby, jako i producent, který
1: legenda
3: měl jako svoje studio a konzole kupoval prostě ze starých jako amerických studií. Ale největší výhodu měl v tom, že byl prostě inženýr a super šikovnej elektrikář, nebo slaboproudař, říct. A vlastně všechny ty věci si dokázal sám vyrobit tak, jak chtěl, včetně toho sound systému, jo? Takže on i když hrál, tak prostě měl nejlepší zvuk a když vydával disky, tak měl nejlepší zvuk, protože dával největší péči prostě tomu, aby ty disky zněly přesně tak, jak mají některý ty jako i producenti tomu jako tolik péče nedávali a ty disky se často začaly potom jako doteď se třeba jako represujou, remasterujou. Ale díky tomu, že třeba King Tubby jako dělal tak perfektně, jako byl jako perfekcionista v tom, v těch releasech, tak ty jeho věci prostě znějí furt dobře, zatímco ty jiný začnou znít tak jako třeba primitivně prostě trošku vysrátý ska, jako desky už hodně znějí, jako jsou fakt starý a u toho dubu je super, že právě dostával takovou jako péči po té technické jako audiofilské stránce často, že proto furt zní jako docela současně a svěže. A zároveň to byl přístup, který nikdy nikdo jako na světě jindy nedělal. Jako je tady někam jako vytáhnul na chvíli nějaký vokál, mm-hmm. jednou za 3 minuty v nějakém tracku. Nikdo jako nikoho nenapadlo, ani jako asi chápu, proč by to někomu přišlo jako dobrý nápad někde jako ve světě udělat. A přineslo to úplně jako revoluci vlastně v té hudbě, no. Proto i na tu Jamajku začali docela rychle prostě jezdit tady Rolling Stones i mm-hmm. Paul McCartney, Mick Jagger, mm-hmm. Serge Gainsbourg, prostě všichni tím
0: byli vytahovat úplně... vokály.
3: Jo, vlastně snížit jejich vokály. Jako oni se všichni snažili prostě nějak nasát ten vibe, jako a ten, kterým byl jako pohlcený, ale vlastně se to nikomu podle mě moc nepovedlo nikdy, protože prostě to reggae nebo dub se dá nahrát prostě jenom na Jamajce, no.
2: A tak hodně ta scéna byla i v UK, že jo?
3: Tam se jako i dostalo právě
2: přistěhovalcům z Antil, že jo? A ta scéna tam byla velká.
3: Jo, tam je doteď, možná, že teď je možná i větší než na té Jamajce, kde jako všechny většina těch studií prostě už neexistujou. Ta jamajská vláda nikdy prostě to reggae moc nepodpořila, nikdy jako mu za celou tu existenci jako nevyužila ve svůj prospěch a ty studia většinou končejí, ty desky prostě leží v nějakých hromadách prostě. V horším případě to vidíte někde na YouTube prostě nějaký reelsku, jak nějaký tady prostě Angličan si tam jede prostě nakoupit pytel desek, ale sbírá to v nějakým úplně rozpadlým baráku, prostě zvohybaný.
0: Tomáš, a byl jsi na Jamajce taky?
3: Nebyl jsem taky na
2: Jamajce. No, ale...
3: Upřímně řečeno, ani jako i nevím, jestli bych tam byl. Jako byli tam třeba, když tam byli Clash, jako i kapela, tak o tom napsali pak song Safe European Home a docela prostě uprchli o tam tať, protože to prostě bylo...
2: Prostě idealizovaný.
3: Jo, no. A teď teda jsem čet, že zrovna za rok 2025 je nejvyšší počet vražd na světě na Jamajce.
0: Ach jo. Mm.
3: A je asi 10x vyšší, než byl v roce asi 64 právě tam psali, což přišlo docela zajímavý, protože v tehdy jako by byla ta kriminalita docela vysoká, nebo v těch getech jako by to bylo fakt ostrý. Dá se to vidět docela autenticky v pár filmech, který jako vznikly na Jamajce. V jednom hraje Jimmy Cliff hlavní roli jako popovější typ zpěváka. Reggae hraje tam hlavní roli a je to klasicky jako gangsterka, ale jako z prostředí Jamajky prostě v roce 74 a pak ještě asi 2 filmy, Rockers a Babylon existují, kdyby někdo chtěl jako vidět ty dobový záběry. Tom jsou věci, které mě právě jako v nějakých 14 prostě letech jsem někde jako zahlídnul. Tak jsem prostě tomu propad tady imidži jako toho rudboje prostě jamajskýho.
0: Pokud jsme u toho osobního příběhu, tak já se tě zeptám na ten tvůj osobní příběh, ale předtím bych možná pustil další song.
3: Jo, tam nemusí najít posluchači.
0: Několik songů.
2: No tak já bych taky chtěl vidět ten osobní příběh.
0: A předtím, než Tomáš se připravuje na osobní příběh a leští vinyl, stále posluchate Pozvěračte na Radio 1, že jo?
2: Je to tak?
0: Tak jo.

0: Tak to byla pořádná dabovice, Tomáši. Mě velmi bavilo všichni tři songy. No a já bych rád teda pokročil na ten osobní
1: příběh.
0: Příběh, Tomáši, vlastně. Ty vlastně jako hraješ ty duby, jo? Jakože jakože normálně jako vezíš sebou desky a prostě na různých prostě
2: na různých místech.
0: Místech a tak a dokonce, jo, jel si nějaký tour, že jo, dokonce s tím.
2: Jo, to no. Jako bylo docela jako povzbuzující věc, že no. Kromě jako jiných prací, co dělám, tak jezdím s kapelama jako tour driver nebo tour manažer někdy. Ale teďka víceméně už hraju jako jenom s jednou takovou jako americkou, jako amerikána bluesovou kapelou Pouky Lafarge a s těma jsme si právě jako na základě reggae a všech těchto spojených žánrů rozuměli natolik s celou kapelou, že mě vlastně nabídli na loňský turné, abych s nimi jel už ne jako řidič, ale jako support kapela, DJ. Mm-hmm. Takže jako se vyplatilo investice do nakupování desek každý turné, co jsem s nimi jel, tak jsem jako i obhájil svůj dobrý hudební vkus před nima a dostal jsem
0: to je super.
2: Dobře placenou práci. Ale to řízení jsem dělal furt, takže jako i...
0: Jak jsi vlastně jako na to přišel vlastně, že ty chceš jako hrát, jak ty vlastně přišel k tomu dubu?
1: Jako není to tak propojený s tou punkovou scénou, jako, že ty seš, já tě mám jako punkáč, hraješ v punkových kapelách, hrál si, hraješ pořád. A jako ten dub třeba mi přijde hodně spojený s tou punkovou scénou právě z toho Londýna. Třeba kdy to v těch koncem 70. let začali objevovat, že jo, jako tehdejší punkáči, nebo předtím možná bylo ska, že jo, a Trojans a tak. Máš to vlastně stejně, ty, že jsi k tomu se dostal přes tu punkovou scénu?
2: Je to vlastně úplně stejně, no, jako je ta analogie docela podobná, jako je ta anglická scéna, je v těch spojení s tím punkem je hrozně vtipný v tom, že když v Anglii začínaly vznikat punkové kapely, tak vlastně na těch koncertech neměli co hrát za hudbu, protože žádná ještě jako i neexistovaly žádné punkové nahrávky ještě. Jako byl rok 1977, ale vlastně jako nebylo co tam pouštět. A vlastně už jako dlouho předtím v té Anglii se jako ty scény spojovaly s těma jamajskýma žánrama dlouho, ať už to byly nějaký jako moc prostě. V 60. letech pak vlastně taková jako krátká éra jako skinheads nebo jako první vlna skinheads, která byla vlastně dost krátká a ty vlastně stály hodně asi se zaslouží říct u toho jako etablování toho reggae v Anglii. Samozřejmě jako i skinheads původním slova smyslu jsou
0: original skinheads.
2: Ne, prostě antirasistický v podstatě poslouchají prostě rocksteady, pak ještě jako formu reggae, jako ono to reggae má hodně jako různých ještě pojmenování, takových jako fakt subkategorií, jako třeba skinhead reggae, nebo boss reggae, early reggae, lovers reggae, všechno jsou jako i dost široký furt kategorie, v kterých jsou jako tisíce songů a všechny jsou skvělý, podle mě, nebo jako ne všechny, ale furt jako je tam převažuje prostě fakt kvalitní vlastně dobrá hudba. No a takže já jsem se k tomu dostal podobným způsobem, no, že jsem jako i od mala nějak poslouchal prostě punk rock a vlastně možná jsem dřív slyšel reggae než punk rock, asi se dá říct, protože jsem někde na dovolení s rodičema ve Francii vždycky vydal časopis, který se jmenoval Rhythm. Myslím, že vychází furt, ale tehdy vycházel ještě jako s přílohou prostě CDčka, což bylo úplně super, když časopisy vycházely s CDčkama, podle mě. A tam jsem pochopitelně jako toužil vždycky potom, aby mi jeho rodiče koupili a občas se to stalo a domů jsem si přivez CDčko, jako sampler reggae hudby, který prostě mě doteď neopustil prostě. Ačkoliv ten jako ta hudba je vlastně poměrně primitivní, jakože se jako nepoužívají jiný ani než jako dur, molový akordy, většinou jako dva až tři jako na song. Já teda paradoxně mám nejradši, když je tam jako jenom jeden jako akord v tom tracku, že prostě fakt, že mě na tom baví
0: ta melodice.
2: Jo, přesně. Když čím víc jako jsou repetitivní ty songy a že se, jako, se člověk dostává k nějakým jako spirituálnějšímu, transcendentnějšímu jako prožitku z té hudby, než kdyby se tam střídal nějaký sloka, refrén, bridge. V podstatě to takovýhle jako reggae songy se začaly dělat až když se začalo jako exportovat do té Anglie, protože ten anglický trh byl velký a ta jako konexe s Anglií, prostě Jamajky je pochopitelně taky velká. A hlavně v tom tkvěl ten biznis a ty labely začaly vlastně vyrábět později jako reggae pro Angličany. Mm-hmm. A to si můžeme pustit, když tak, jestli na to bude čas, že vlastně třeba do Anglie se museli přidávat takový strings, smyčcový nástroje, protože prostě Angličani to měli rádi, že tam jsou ty, že takové to samotný reggae nebylo tak zábavný, ale jako když se to mělo dostat do nějakých jako top of the pops, nebo nějakých těch dobových jako hit parád, tak prostě to reggae potřebovalo trošku jako osladit, no. Takže tam zároveň jako myslím končí trošku ta zlatá éra reggae, kdy právě se začalo takhle jako přizpůsobovat tomu trhu.
1: A možná zase začala ta zlatá éra toho dubu,
2: jasně, no.
1: Tím pádem.
2: A především taky zlatá éra vlastně jako two-tone a tady ty jako a punku vlastně, že jasně. Na těch punkových koncertech prostě hráli v podstatě celou dobu, když nehrála kapela, tak hrála jako reggae, protože to byla jediná hudba, která vyjadřovala nějaký politický postoj, že do té doby prostě lidi poslouchali, já nevím, Captain Beefheart a podobné věci, jakože nic vlastně nemělo moc žádný jako attitude, životní postoj, něco, s čím se nějak stotožnit. Kromě toho, že jako existovaly jako furt subkultury, jako nějaký jako Teddy Boys a rockabilly a ty moc, tak pro tuhle tu jako pro ty punkáče vlastně se ukázalo to reggae jako nejbližší věc. A pak taky začali jako kolaborovat hodně i třeba jako Clash právě měli prostě jamajskýho DJ Dona Letse. A nahodně produkovali jim songy a vlastně spolupracovali i další kapely. Taky tady mám nějakou jako klasickou jako londýnskou punkovou kapelu, co má pochopitelně na svojí desce z roku 78 jako i úplně reggae dubový songy, což byla docela běžná věc.
1: V těch osmdesátkách to dělal, mi přijde potom skoro každý, jo. Když se začalo punku už říkat postpunk. Nebo
2: jo, Joy Division mají jako i na svojí první desce normálně jako dubovej song.
1: Pop group, že jo, nebo Public Image Limited.
2: No jasně, jo, tak ten vliv je
1: jak
2: naprosto.
1: Si říkal Clash Total, že jo, tak ty měli.
2: To je skoro dost. Jako reggae kapela, bych řekl.
1: No,
2: jako.
0: Pěkně navazujeme na naše minulé díly. A já bych teďkom rád navazal možná na další song nějaký.
1: Tak jo, jo. Máš tam něco připravený, Tomáš?
2: Něco by tam bylo.
1: Tak tam něco vytáhni.
0: Jo, a zatímco Tomáš pořád se připravuje, my vy pořád posluchat, pořád pozoveraš se. No a tak.
1: A posloucháte i dubový výběr DJ Kudy.
0: Přesně tak.

0: Posloucháte Pozavěračce na Radio 1 a náš čas pomalu, velmi pomalu, stejně jako dub, se chýlí ke konci.
1: Ještě máme čas.
0: Ale ještě máme čas, určitě. Určitě ještě něco poslechneme, to, co nám Tomáš připraví, a já rád bych se zeptal Tomáša krátce, co to bylo, co teďkom vlastně ty nám pouštěl, a taky se zeptám, jak vlastně jako zhaníš desky, abych se možná pobavil teďkom o nějaké současnosti, hodně jsme se bavili o minulosti.
2: Hmm. Jasný, nemůžem se furt bavit jenom o minulosti. No tak to, co to bylo Sabrina Rich, deska, kterou jsem sehnal tady v českém obchodě Fono.cz. Docela jsem byl překvapený, že něco takového se tam objevilo, jako docela dobrý repres, dlouho ztracený a skoro hrozně malým nákladu, nějakým vydaným jako cover verze Shade Smooth Operator.
1: To bylo super.
0: Mega.
2: Skoro mi přijde tady ta verze lepší než ten originál, mm-hmm. ale to si nechci se dotknout žádnýho Shade fanouška.
1: Co jsme zjistili, Shady, že jsme stejně, tady jo? Všichni.
2: Jo, no. Jako je to... To asi musí člověk být, no. Tak to byl první track a druhý jsme poslouchali zase Aggravators z desky Guerrilla Dub. Fakt komplet už právě jako dubový desky, která byla vydaná rovnou si četl v 1974 roce jako komplet dubová deska. Takže tam jako je vidět, že se začalo z toho, že jako dub byl vlastně nějaká alternativní technika. Hmm. Tak se z něj stal prostě úplně svébytný žánr, který se nakonec dostal i v těch prodejích jako vejš než ty songy, s kterýma pracoval. Pak se často i nahrávali vlastně ty songy jako pro účel jako toho dubování. No a druhá odpověď na druhou otázku, která byla, kde ty desky scháním.
0: Jo, současný
2: si, bohužel jak jako je to čím dál tím těžší, že třeba jsem si začal kupovat ty desky třeba v nějakých 14 letech, tak to je třeba 24 let zpátky, tak to bylo poměrně jako ještě radostný a ty desky se daly najít fakt tak, že z nich člověk měl radost, jakože našel dobrou desku. Třeba Clash Sandinista jsem koupil za 5 euro přesně na dovolený s rodičema někdy ve 14, asi za 5 euro v nějakém plešáku.
1: Kde? To je nějaké.
2: No neřeknu, tam začneš jezdit. To je tajný. Tak ne, vždycky to bylo někde okolo Kán, no, tak ti můžu jako i přiblížit, ale víc už fakt nepovím.
0: Tam ten dub jede.
2: Jestli někdo ještě poslouchá, tak to si nevyplejtvám. Ale bohužel jako teďka už jako je to fakt dost těžký, když člověk chce kupovat ty originální jako release. Já mám hodně rád jako 7 palce a singly, nebo i 12 palce, co hrajou na 45 otáček. Jako i maxi singly se jim říká. Mm-hmm. Protože prostě hraje úplně super dobře.
1: To je úplně nejlepší zvuk.
2: To
1: že?
2: Je no.
1: Ty maxi
2: singly. A naštěstí zrovna to reggae jako na těch maxi singlech, které jsme taky tady poslouchali. King Tubbyho právě ten jako nejznámější asi dubový song. Tak je tady z nějakého ještě pre-release jako i neprodejného kusu. A ten zvuk je prostě fakt znát. A je to docela návykový, jo. Dřív jsem si kupoval nějaký různý kompilace prostě na takový LPčkách, ale pak si člověk prostě přičichne k tomu zvuku těch originálů a ty zase trpí tím, že jsou prostě už 50 let starý, takže taky většinou ten zvuk za moc nestojí. Právě tady ty jako disco mixy takzvaný, nebo jak se těm deskám, těm maxi singlům říkávalo, než vůbec vzniknul disco jako žánr. Tak to je fakt super. A ty se zrovna jako dá ještě jako najít někde za docela zajímavý peníze, protože většinou to nikoho moc nezajímá, takovýhle jako formát těch desek. Ale většinou je právě scháním v zahraničí, když takhle jezdím na turné jako s těma kapelama, tak většinou ty kapely, všichni ty členové většiny kapel mají největší zálibu v tom chodit ve volném čase po městě a hledat rekord shopy a kupovat desky. A tady s touhle kapelou ještě bylo štěstí, že jsme vlastně, to skoro ani nebylo štěstí, protože jsme všichni kupovali stejné desky a tím pádem šlo dost jako o čas, kdo se dostane jistě dřív k něčemu dobrýmu. No. A Takže tak, no. Tak a pak nějaký Discogs a jo. Na eBay, ale tam, i tam jsou jako ty ceny jistě brutální. No. Teďka no, někdo jasný, v New Yorku prodával fakt jako solidní pozůstalost jako desek reggae vlastně původních presů jamajských a ty ceny už byly jako, měli třeba 1500 singlů a každá byla přes $1,500 jako vydražená úplně insane. Je to super, že teda tu hodnotu to má, to mě jako těší, ale už podobně jako asi s bydlením si neumím představit, že někdy na toho budu mít šanci se toho dotknout.
0: Tomáši, já rád bych se tě ještě zeptal na jednu věc a to vlastně, pokud si dneska tady máme odborníka vlastně na ten dáb, na ten žánr hudby, tak jak to,
2: ne,
0: to vlastně...
2: Neřek,

0: si to žije nějak, zažívá nějakou renesanci?
1: Tak teď se zdá, jako po dlouhý době jsem se seznámil s takovým právě kolektivem ještě druhým, než o kterém mluvíš, mm-hmm. který se jmenuje Untitled Dub Family. A je to taková partička 5-6 lidí, částečně jsou spolužáci jako z Umplumky a začali docela jako čerstvě hrát se sound systémem, jako opravdovým sound systémem, že fakt jako vyrábí prostě speakery, mají teďka dvě jako basové bedny a jednu jako vejškovou, je to těžký jak blázen, teď jsem organizoval v sobotu v baru Zvon, jako s nima takovou akci, on jich je víc, takže oni hrajou jako ještě nějaký jako dubstepový třeba věci, jako modernější, ale všichni máme asi největší jako lásku tady těm roots věcem, jo, to je moje jako spíš zase deviza. Takže to vypadá, že se docela něco děje, už tam bylo docela dost lidí. Mm-hmm. Já jsem vždycky jako byl takový skeptický těmhle s těm jako právě jako reggae related akcím, který pro mě skončily jako mi přijde třeba před 15 lety jako na Sedmičce na Strahově, prostě toho bylo docela dost, ale fanoušci prostě skinheadi i punkáči už jako zestárli, kapely moc se neobjevují nový, dobrý, takže to trošku jako smutně a bary taky prostě mizej, kde by navíc jako hráli DJové, to je asi jedno s druhým, viz klub Újezd podobně, který byl jako dost právě jako spjatej s budováním té subkultury po těch koncertech na Sedmičce. A teď to je, vypadá docela dobře, no, jakože ten dub získává docela zase na popularitě, když to vždycky bude jako okrajový žánr, to, protože to prostě ani není možný, aby to bylo jinak. Se to taky vždycky baví to jenom nějaký podivíny, no, ale
2: nebo je jako dobrý hrdej, ty prvky podivín. Podle mě docela jsou slyšet hodně, i třeba v jiný hudbě.
1: Jo, já jsem tady jako s sebou právě si vzal ještě třeba desku Marching Church, jako vaší podle mě oblíbený kapely.
2: Kde to je to? Neznám asi. Ty to znáš, Gregor?
3: Nějaká církev?
1: Já vám to pak pustím, no.
3: O čem on vůbec mluví?
1: Tak ty mají jako a to je to prostě
2: Leon's Den, myslíš?
1: No.
3: Aha, hustý. Mě nenapadlo.
1: Poměrně.
2: Ale napadlo.
3: Ne, ale třeba já jsem přemýšlel jako i spíše o tom Londýně, jak se jako bavili jako i v jiných dílech třeba o tom world music i tak, že hodně jakože umělců, jak ty zmiňoval vlastně jako vydají nějaký song a pak udělej vlastně jako tu dubovou verzi, což vlastně jako třeba případ toho Dina Blanta, který jako tady
2: což
3: taky jako
2: furt se dělá.
3: Jo, že furt se dělá prostě a to je jako velmi zajímavý a že vidět, že to jako ten dub
1: a Dean
3: žije.
1: Blant to dělá?
3: Jo, on vyloženě má ty songy jako, že no, dub nebo, prostě, no.
2: Nebo label Speedy Underground,
3: jo.
2: To dělají taky hodně.
3: A nebo
2: že vydávají sedmi palce, že o kapelám, jako který, nevím, jako třeba Black Country New Road, když ještě nevydali desku, že jako vyhledávají takhle ty mladý kapely, který ještě třeba nejsou tak velký a nahrajou jim single a dělají i třeba dubový verze potom.
3: Nebo label Hyperdub.
2: No, což jsou jako třeba kytarovky, jako, takže
3: jo, různé, jako
2: Burial. Jako v UK asi je ta tradice větší.
1: Jo, tam je ten, jako fakt ta tradice, prostě nakonec Notting Hill Festival se tam koná každý rok a je prostě obří pořád. A ty kořeny tam cítí všichni asi hodně. Takže možná víc se toho děje jako nejvíc jako v UK teďka, než i na Jamajce, i když na Jamajce taky jsou jako dobrý Protoji a Alba Rosie, taky jako současné věci, které už jako z něj spíš nějakou dobu to znělo jak taky jako mumble rap, teď to zase zní trošku víc tak jako rhythm and blues.
3: Jo. Hele, jak to teda jako historicky bylo tady v Kotlině, že ty tady nás vytahoval nějakou českou desku dubovou?
1: Vytahoval jsem tady vás českou desku, nevěděl jsem, jestli stihnem pustit. A
3: co to bylo?
1: Zároveň jsem si nebyl jistý úplně její kvalitou. No, je to pochopitelně to jako Babalet, což je asi nejznámější prostě česká reggae kapela. A tam jakoby někde mám pocit, že začíná právě ten jako obecný odpor k tomu reggae,
2: No jasně.
1: Přitom si myslím, že Babalet je super kapela.

0: kapela a přijde mi prostě dobrá kapela i Polemik a nebo Dr. Max byla taková osmdesátková kapela.
1: Mega, třeba, to znám.
0: Super dobrý a ty hráli vlastně dost jako reggae. Bohužel jako nemám žádný jako ty jejich reggae Max, věci. Tě. Ale je to fakt jako dobrá kapela. Ale právě tam jako začíná to, že jako i ty reggae jako i kapely mají vždycky už jako od toho názvu tam jako je něco jako humornýho nebo jako Dr. Max, Babalet, že jako všechno vytváří, že se jako za to člověk trochu stydí, jo. Že to poslouchá. A
2: tak jako je to trochu vtipný.
0: Jako jo, a ono jako já si myslím, že to takový...
2: Československu jako...
0: No jasně, no, je to
2: reggae
0: absolutní
2: prostě
0: jako apropriace, že to ani
1: no,
0: by nešlo jako s vážnou tváří hrát, zřejmě.
1: Můj osobně dojem, že to trošku jako přidalo na té pejorativnosti vlastně toho proudu, ten jakože dramač prostě, jakože ty různé jako takové no, dramačovské jasně, jako cheesy prostě záležitosti, které lidi házejí do jedného pytle a pak jako náročné z toho prostě jít ven, když to jako řekneš prostě, jako se to tak dostane do mainstreamu.
2: Jo, no. Že mně přijde, že tam byla spíš nějaká fascinace jako tou exotikou, no. Než tou myšlenkou třeba té politiky a jako toho
0: no,
2: vzdoru.
0: Jasně,
1: dobře
2: třeba
1: si to
2: aspoň
1: řekl, no.
2: Jakoby u nás.
1: Jo.
2: A no, nevím, jako v UK asi ne, tam jako byla ta myšlenka uchopená dobře, třeba jako těma bílejma pankáčema, jako nevím, ale jako u nás asi moc ne, no, nebo neznám tady nějakou v osmdesátkou, jako...
1: Dovolím si říct, že v UK to asi bylo víc autentický a já bych
2: asi
1: si pustil další autentický song od Tomáše. Co vy na to?
2: No, tak yes. Jo.
1: Tak to ještě zvládneme.
2: Tak zvládneme ještě.
1: Tak jdeme na to.
3: Tohle je hodně autentické.

0: Tak my už máme po zavíračce tady 2 hodiny a už musíme zamknout tenhle bar jménem Radio 1. Děkujeme moc Tomášovi,
1: díky
0: že
1: moc.
0: Dneska přišel
1: díky moc, a taky díky moc.
0: Připravil si tenhle skvělej DJ set Dubové a my se s váma chceme už rozloučit.
2: Co nám pustíš na rozlučku?
1: Na rozlučku jsem tam, jo, připravil solovou desku Sly Dunbara, což je bubeník, který nahrál asi 90% všech těch reggae desek, ať jako je reggae, rocksteryska, dubových, tak Sly Dunbar a Robbie Shakespeare basák stály jako skoro u všech těch zásadních věcí. Je to docela vtipný. Nakonec nahrávali i s Grace Jones, jako i její nejlepší desky, jako nejvíc Souls After muzikanti. Je to vlastně docela legrační, si člověk prohlíží, čte kredity na těch jako deskách, tak vlastně těch muzikantů nebylo moc, jako který to všechno vytvořili. Je to úplně opak, jako jak se tvořilo vlastně nějaký třeba country ve státech, kde vlastně tisíce těch muzikantů, žádný jméno člověk nevidí dvakrát. A tady vlastně furt se opakujou docela jako desítka jmén.
0: To je podobný jako v Afrobeatu, když jsme měli, všude hrál jenom Tony Allen na bicí.
1: Jasně, tak nikoho jiného nepotřebuješ, tak tady máš Sly Dunbara. A tohle bude song, která z jeho solový desky, která vyšla na jeho labelu Taxi, kterou měl s Robbie Shakespearem právě.
2: Super, těším se. Tak
0: já taky,
2: kupujte desky, poslouchejte dub a dobrou noc za 2 týdny zas na Radio 1.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc, dík.

0: Give the check.
1: It's on the house.
0: Really?
1: Sure, what the hell? Different rules apply when it gets this late, you know what I mean? It's like after hours.
2: Já vám už nenaleju, já už jenom padáky.
3: Lajky by se dali, teda.
4: Já lajky.
2: Lebo lidi.
5: Už ani nemůžu být aktuální, my se tady to... No, co jsem jako řekl, vlastně. No, jenom že se zavítal. Jste se utrhli, že jo?
2: Hele, už mám pozavíračce, už jenom padáky.
3: A jo,
6: Divné noci, podivné koncerty, historky, co dávají smysl po zavíračce.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální sítě DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

0: Venco, proč bučí?
1: No, dek jsem jí vypnul, to rádio jedna.
0: No to jsi neměl, dek bude furt bučet.
1: Tak, málo dojí, ne?
2: I'm a caterpillar, outgrowing myself quicker.